0: 70% akcií klubu získali od společnosti Orlen Unipetrol dva bývalí litvínovští hráči, Jiří Šlégr s Robertem Kyselou. Prvního jmenovaného fakt, že jeho mateřský klub zachránili před krachem, dojal až k slzám.
1: Přestože to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
0: Společnost Orlen Unipetrol bude v příštích 3 letech plnit pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Nakonec je tu ještě předpověď počasí. V pátek bude velký hit. Teploty vystoupají až na 35 stupňů a k tomu čekejte naprosto jasnou oblohu. Opalovací krémy jsou nutností.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Andrej Babiš a dama Vojtěcha Nekáral, česká plachetnice v Chorvatsku, prýkličkovala a na hokejový šampionát si brousí zuby i Brno. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Andrej Babiš s ministry nijak hýbat nebude. Český premiér to řekl v souvislosti s dopisem, který napsal šéfovi rezortu zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. V něm po něm chtěl podle serveru Seznam zprávy rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Babiš ale řekl, že to není nic nestandardního a že podobné dopisy posílá svým podřízeným pravidelně. Neznamená to, že by s nimi měl problém a ani Vojtěch dopise nebere jako vytýkací. Na letiště v Praze autem nejezděte. Mnohem lepší je použít MHD. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky je totiž příjezdová cesta hodně chaotická a tvoří se tam kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště nejde jenom o to, že jsou silnice zúžené, ale řidiči musí počítat i s objížďkami.
2: Což samozřejmě zvýší intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Řidiči tak můžou cestou na pražské letiště nabrat velké zpoždění a bude to platit dlouho. Stavba má trvat až do října příštího roku. Důstojník chorvatského katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při které zemřeli 4 našinci, se necítí být odpovědný. Při výslechu naopak uvedl, že on udělal všechno proto, aby celou situaci zachránil, ale plavidlo Čechů prý neustále nelogicky měnilo směr. Státní zastupitelství i tak navrhlo, aby šel do vazby. Na svobodě by mohl údajně ovlivňovat další svědky neštěstí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mistrovství světa v hokeji by se u nás hrálo v Praze i v Brně. Má to ale nutnou podmínku. Česko musí uspět v kandidatuře pro rok 2031. Naším soupeřem je v tomto ohledu v tuhle chvíli hlavně Velká Británie. Před 2 lety se mistrovství světa konalo v pražské O2 aréně a pak také v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně, která se aktuálně dostavuje a ještě letos by ji měli otevřít. Mezinárodní hokejová federace bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Na závěr přidám ještě předpověď počasí. Zítra bude převážně jasno, jenom na horách na severu země se můžou občas vyskytnout nějaké přehánky nebo i bouřky. Teploty budou úmorné, naměříte až 35 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Thank you.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva mírně zlevňují, Krkonošský park má nového šéfa a hokejový Litvínov je zachráněný. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Řidiči se můžou zase chvíli radovat. Pohonné hmoty jsou teď v Česku nejlevnější od března. Natural 95 zlevnil na 39 korun a 60 halířů za litr a stejné množství nafty koupíte za 37 korun a 20 halířů. I přesto jsou ale v porovnání se situací před rokem o dost dražší. Podle analytiků bude ale zlevňování pokračovat i v dalších dnech. Krkonošský národní park má nového ředitele. Stal se jím Petr Moravec, kterého dosadil motoristický ministr životního prostředí Igor Červený. Moravec dřív působil jako šéf kanceláře bývalého šéfa Krnapu Robina Bylniše a pracoval také v České lesnické akademii Trutnov. Slovensko ratifikovalo smlouvu o policejní spolupráci s Českem. Proces stvrdil svým podpisem jeho prezident Peter Pellegrini. Teď se ještě čeká na českou stranu. U nás dokument zatím jenom schválil Senát. Potřeba je ale ještě souhlas sněmovny a podpis hlavy státu. Smlouva upravuje třeba společný postup obou zemí při předcházení a odhalování trestných činů, ale také při zajišťování jejich pachatelů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový Litvínov má nové majitele. Víc než 70% akcií klubu získali od společnosti Orlen Unipetrol dva bývalí litvínovští hráči, Jiří Šlégr s Robertem Kyselou. Prvního jmenovaného fakt, že jeho mateřský klub zachránili před krachem, dojal až k slzám.
2: Přestože to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
1: Společnost Orlen Unipetrol bude v příštích 3 letech plnit pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Nakonec je tu ještě předpověď počasí. V pátek bude velký hit. Teploty vystoupají až na 35 stupňů a k tomu čekejte naprosto jasnou oblohu. Opalovací krémy jsou nutností.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzie Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Andrej Babiš a dama Vojtěcha Nekáral, česká plachetnice v Chorvatsku, prýkličkovala a na hokejový šampionát si brousí zuby i Brno. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Andrej Babiš s ministry nijak hýbat nebude. Český premiér to řekl v souvislosti s dopisem, který napsal šéfovi rezortu zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. V něm po něm chtěl podle serveru Seznam zprávy rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Babiš ale řekl, že to není nic nestandardního a že podobné dopisy posílá svým podřízeným pravidelně. Neznamená to, že by s nimi měl problém a ani Vojtěch dopise nebere jako vytýkací. Na letiště v Praze autem nejezděte. Mnohem lepší je použít MHD. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky je totiž příjezdová cesta hodně chaotická a tvoří se tam kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště nejde jenom o to, že jsou silnice zúžené, ale řidiči musí počítat i s objížďkami.
2: Což samozřejmě zvýší intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Řidiči tak můžou cestou na pražské letiště nabrat velké zpoždění a bude to platit dlouho. Stavba má trvat až do října příštího roku. Důstojník chorvatského katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při které zemřeli čtyři našinci, se necítí být odpovědný. Při výslechu naopak uvedl, že on udělal všechno proto, aby celou situaci zachránil, ale plavidlo Čechů prý neustále nelogicky měnilo směr. Státní zastupitelství i tak navrhlo, aby šel do vazby. Na svobodě by mohl údajně ovlivňovat další svědky neštěstí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mistrovství světa v hokeji by se u nás hrálo v Praze i v Brně. Má to ale nutnou podmínku. Česko musí uspět v kandidatuře pro rok 2031. Naším soupeřem je v tomto ohledu v tuhle chvíli hlavně Velká Británie. Před dvěma lety se mistrovství světa konalo v pražské O2 aréně a pak také v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně, která se aktuálně dostavuje a ještě letos by ji měli otevřít. Mezinárodní hokejová federace bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Na závěr přidám ještě předpověď počasí. Zítra bude převážně jasno, jenom na horách na severu země se můžou občas vyskytnout nějaké přehánky nebo i bouřky. Teploty budou úmorné, naměříte až 35 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No krásný vám ráno, takhle před 6 hodinou. Leoš slaví svátek, taky Leo, Leonardo, Leon, Lev, Ruslan. A máme tady Zuzanu, která tady taky slaví ráno svojí kávou.
1: Naší dorazila, kávou, řekni
0: naší
1: to.
0: Kávou,
1: naší kávou.
0: Ale tvojí kávou, by si vařila dneska ty. Dorazila na Herce herka. A je tady veselá zase při pátku. Dneska
1: herka
0: máme trošičku
1: vyskákaná.
0: Trošičku veselo. Hezký ráno.
1: Hezký ráno, prosím vás, na Trinidadu mají svátek práce, tak to s nima neslavte, hlavně takhle při pátku,
0: prosím
1: aby se vám
0: ale
1: něco nestalo.
0: Musím něco říct, teď jsem chtěl říct, že se asi něco děje nebo dělo, protože ulice jsou úplně prázdní.
1: Asi nějaký dělo.
0: A nebo je to tím, že jsem byl o 5 minut dřív, to je taky možné.
1: A protože jsi věděl, že nenabíráš starou herku, že jo?
0: No jo, ale kdybych nabíral starou herku, tak nevím, kterou si vybrat, protože na té zastávce stálo asi 60. Asi
1: no
0: čekali
1: tak
0: na taxika.
1: Ještě, že jsem to drkotala po těch kostkách na tom kolečku. Co vám řeknu, Metronom Festival začíná, prosím pěkně. Tam můžete dohrkotat taky, budete tam určitě velmi šťastní. Je tam spousta bezvadných umělců, jaký dneska, to vám neprozradím. Nechám si to na příště, abych měla o čem mluvit. A teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko pohltí vedro, Brno se chystá na MotoGP a čeští fotbalisté fanoušky zase nepotěšili. Vedro bude drsné a úmorné. Tropické teploty nad 31 stupňů zdrtí dneska skoro celé území Česka s výjimkou severní části republiky. A Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu připomíná, že líp nebude ani o víkendu.
3: V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce teploty přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale i tak teploty mohou stále přesahovat 31 stupňů Celsia, a to i v dalších dnech.
1: Zpátky k víkendu to nám i zaprší, jenže vedra vydrží, takže bude dusno jako ve skleníku. Policie bude mít o víkendu v Brně pohotovost. Už ode dneška připravuje kvůli mistrovství světa silničních motocyklů rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Standardní budou podle šéfa jeho moravské policie Leoše Tržila kontroly u vstupu do areálu brněnského okruhu.
4: S tím, co se tam vnáší, nevnáší, standardně z naší strany ráno pyrotechnické prohlídky na tribunách a v prostorech, kde se vyskytuje zejména veřejnost, protože zbytek areálu je zarežimovaný.
1: Velká cena se na Masarykův okruh vrací zase po roce, potrvá ode dneška až do neděle. Chystá se i dopravní podnik města Brna, který posílí spoje a vypraví mimořádné. Loni do Brna na motorky přijelo asi 220 tisíc lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kuriozní situaci přinesly republikánské primárky na Aljašce. Kandidovat do Senátu v nich totiž chtěli hned 2 Danové Sullivanové. A to by lidem mohlo zamotat hlavu. Volební komise proto znemožnila učiteli v důchodu Danu Sullivanovi ucházet se o stranickou dominaci a pustila dál jenom stávajícího senátora za Aljašku Dana Sullivana. Ten už dřív kandidaturu stejnojmenného Soka označil za snahu demokratů volby zmanipulovat.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Postup ze skupiny se nám hodně vzdálil. Čeští fotbalisté totiž nedokázali ani ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe vyhrát a s Jihoafrickou republikou jenom remizovali 1-1. Začalo to přitom výborně. Už v 6. minutě se trefil dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek a naši si dlouho vedení i přes rozporuplný výkon drželi, jenomže v 83. minutě srovnal s penalty Teboho Mokoena. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se teď v závěrečném duelu skupiny utkají za týden s Mexikem v jeho hlavním městě. A to bude opravdu hodně těžký soupeř. Aby se ale dostali do play-off, musí ho porazit, jinak jdou domů. Nico McBrain pojede na turné. Dlouholetý bubeník skupiny Iron Maiden, ale tentokrát nebalí paličky a činely. Muzikant bude mluvenými vystoupeními podporovat vydání své připravované autobiografie Hello Boys and Girls. V Evropě se objeví 26. října ve Frankfurtu, což bude přesně 4 dny poté, co jeho memoárové dílo spatří světlo světa. Skončí pak 3. prosince v Glasgow, přičemž McBrain navštíví také další města v Německu, Nizozemí, Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, na Maltě, v Irsku a v Anglii. Lístky jdou do prodeje už dneska v 10 hodin dopoledne. A honem rychle ještě na počasí, no tak už jsme to říkali, no bude vedro až 35 stupňů dneska, k tomu jasno nebo skoro jasno.
0: No a než nám poteče i asfalt, tak se podíváme na nějaký nehody. V Brně zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky, tam je dopravní nehoda. Na Jablonecku mezi Pulečným a Dalešicemi dopravní nehoda dvouosobních aut. A pozor, Jiráskův most, máme tam ve směru na Smíchov porouchaný auto.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak to máte všechno a my jdeme domů. 6.05, pěkný den.

0: taková vsuvka z historického okénka. Batman Turner Overdrive. My si dáme za chvíličku Europe, ale taky se podíváme, jak se jede už tuhle tu chvíli, že jo?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A už to frčí, už se nám to rozjíždí, ale zase ne, tolik se nebourá, takže zůstávají nám akorát v Brně na Zvonařce u autobusové nádraží směrem na Pisárky nehoda osobního auta, nárazový zdržení a Jablonecko mezi Půlečným a Dalešicemi taky dvě osobní auta. Pražský okruh připomenu, akorát budou tady probíhat práce údržby na 77. 80. kilometru ve směru na letiště.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
7: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 mililitrů za 99,90.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Závratné megaslevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
14: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
15: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Marty, dneska bude možná taky nějaká 6 hodin 30 minut aktuálně teplota, no je to pěkný 18 stupňů.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: A Zuzana, hezký ráno.
2: Ano, hezký, teplý ráno. Michal Sadílek by mohl mít radost. Český záložník se stal jediným střelcem gólu naší fotbalové reprezentace v utkání s Jihoafrickou republikou. S tou Češi ve svém druhém utkání skupiny A jenom remizovali 1-1, což jim značně zkomplikovalo, ne-li dokonce znemožnilo postup do play-off. To ale není jediný důvod, proč si to Sadílek tak nevychutnal. Gól vstřelil vůbec nejrychleji na šampionátu už v 6. minutě zápasu a hned se rozběhl ke střídačce, kde se chtěl poplácat po zádech se svým velkým kamarádem Davidem Juráskem. Ovšem ejhle, nebyl tam. Jurásek mezitím odešel do kabiny, na tréninku se totiž zranil a nemohl tak zasáhnout do utkání. A to Sadílka hodně mrzelo. Měli totiž velký sen, že společně vyběhnou na šampionátu na trávník. Zatím se to ale nestalo.
1: Radio Rock Zone.
0: Škoda, no uvidíme.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se podíváme, co děláte v těch ulicích, tak samozřejmě jedete a potom šup, je tam nějaká bouračka. Tak tohle to se stalo v Průmyslové, na křižovatce s Poděbradskou, je to u Elektry ve směru na Hloubětín, dvě osobní auta blokovaný, je tady jeden jízdní pruh, takže společně s tím samozřejmě kolona. Jinak porouchaný auto vás bude trošku brzdit možná na D10, tam dávejte pozor, je to 12. kilometr ve směru na Turnov.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A jakže bude to počasí vypadat dneska? Teploty budou opravdu vysoký, takže počítejte s tím, že dneska poteče asfalt. Zase klasika 30 až 35 stupňů, bude jasno, skoro jasno. No, v noci se moc neochladí, protože tam ty teploty budou klesat na nějakých 16 stupňů. A zítra to bude taky krása, 31 až 36 stupňů.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: 6.46, no a my samozřejmě jdeme do dalšího dne, takže máme pátek 19. června, no a za chvíli...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
0: Další muzika, tak jedna informace tady je, nebo víc informací je tady od Kuby.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na Průmyslové ulici na křižovatce s Poděbradskou bourala dvě osobní vozidla a blokují jeden pruh, čekejte tam zdržení. Kratší kolona je na Bělohorské ulici z centra před Vybichem. Bouralo se na nájezdu z jižní spojky od Barandova na 5. května směr D1. Zdržíte se tam zatím, ale minimálně. A kilometrová kolona už je na ulici k Barandovu směrem do centra před Barandovským mostem kvůli zúžení na jeden pruh. Z Global Assistance, Kuba.
0: Samozřejmě dneska už očekáváte taky velký komplikace na D1 na příjezdu do Brna, protože tam se pojede velká cena, takže samozřejmě spousta omezení, bude tam spousta policajtů, dejte na to bacha. Teď se pojďme podívat, co se děje dál. Někde tady Průmyslová, Poděbradská, to už nahlásili, jinak samý odstavený auta. Nákladní auta po nehodě jsou na D1 od Vyškova na Brno. Tam je to Ukrajinice, 220. první kilometr.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bel, CZ.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
12: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na Notino.cz.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Sedmá hodina, Leoš slaví svátek, tohle byli talent venku, venku nám to krásně stoupá, 21 stupňů, já to říkám, ten asfalt dneska poteče. Tak kdyby náhodou jste šli někam na vínečko, prosím vás, na pívečko, na panáčka, tak opatrně, voná kombinace alkoholu a sluníčka nejde moc dohromady.
1: Navíc, když jdete na vínečko a sednete si na zahrádku, na sluníčko, tak z toho máte za chvilku svařáček a to nechcete v tomhle počasí, že? A
0: to by mě nenapadlo.
1: No, tak to je a teplý pivo, o tom vůbec nemluvím, to snad ani nemá jméno. Taková vošklivá věc.
0: A ještě kombinace bazénu, prosím vás, jo, bazén, voda neumí plavat, teda vy neumíte potom plavat.
1: Voda taky neumí plavat, protože by plavala voda, ne, to je nesmysl. Dobrý,
0: hele, teďka spadnul pták horkem.
1: bacha na hlavy, prosím vás, až budete chodit, horkem padej ptáci, jestli je to volavka, jak vás to i zabije.
0: Straka.
1: Takže až půjdete někam večer do klubu, tak se rozhlížejte i nahoru, jestli se tam něco neděje, no a zamířit můžete třeba v Praze do vagónu, kde je Ozzy Osbourne a Black Sabbath Revival, už jsme o Ozzym dlouho
0: krásný
1: nemluvili, tak to samozřejmě připomenu. No a v Pardubicích se dneska koná parádní věc Rock in Pardubice 2026, jak tak jinak, když ten rok máme, no a dneska tam vystoupí Alkohol, Koblížci, Horký, že slíže Trautenberg a Traktor, tak to bude hezký, tam vám to pivo nesteplá rozhodně. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jak jsme říkali, Česko čekají náročné tropické dny. Naši fotbalisté rozesmutnili fanoušky a Manic Street Preachers vystoupí už zítra v Praze. První letošní tropy jsou tady. I zdravotníci na východě Moravy před nimi důrazně varují. Co dělat, kdy a jak, od nich vyzjistil náš redaktor Honza Čada.
3: Na jihu a na východě Moravy od Strážnice po Kroměříž jsou teď výměny 30 a 35 na teploměru běžné jako obměna kotníkových ponožek. Rady zdravotníků zní pít několik litrů tekutin denně, což ovšem neznamená 6 dvanáctek, 3 litry vody, minerálky nebo neslazeného čaje. Na hlavu slamák do hrsti rozum, tedy studenou či vlažnou sprchu třikrát a více denně, přes poledne zásadně do stínu. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Pojďme dál, Praha jde do tvrdého boje proti pyrotechnice. Zastupitelé v noci schválili novou vyhlášku, která dává městským částem možnost i na svém území úplně zakázat. No a to jich rovnou udělala celá dvacítka. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se ale podle radního města Adama Zábranského netýká profesionálních ohňostrojů.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V případě tragické srážky lodí v Chorvatsku vyplouvají na hladinu další fakta. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Navíc podle nich průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost v hustotě provozu, takže si včas nevšiml blížící se plachetnice. On to ale odmítl s tím, že dělal, co mohl, aby srážce zabránil. Tvrdí, že naopak plachetnice zmatkovala a neustále měnila nelogicky směr. Připomenu, že při nehodě zemřeli 4 Češi. Jeden utrpěl těžká a další 2 lehčí zranění.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Češi v Atlantě zase neuspěli. S jeho Afričany jenom remizovali a zkomplikovali si tak postup ze skupiny na mistrovství světa. Příští týden na ně totiž čeká souboj s domácím favoritem. Když prohrajou, jedou domů. To vyvolalo zoufalství i na zaplněném dvoře pražského smíchovského pivovaru, kde lidi zápas sledovali. Ještě předtím, když dal Michal Sadílek náš první gol, tam ale bylo, jak zachytil redaktor ČTK, hodně veselo. Manic Street Preachers se chystají pokořit Prahu. Legendární velšská formace vystoupí na festivalu Metronom Prague, který začíná už dneska. Ona ale odehraje svůj koncert na letišti v Letňanech až zítra, a to konkrétně po 5. hodině odpoledne. Kapela se proslavila politicky a sociálně angažovanými texty a tím, že o těchto věcech mluví i na svých show, takže na to buďte připraveni. V jejich setlistech se objevují takto laděné staré glam punkové hity jako Design for Life, Motorcycle Emptiness nebo If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Určitě zazní ale i novější pecky, rozhodně třeba Hiding in a Plain Sight, která vyšla loni na albu Critical Thinking a znáte ji dobře i z našeho vysílání. Připomenu i velké tajemno, které se kapely týká. V roce 1995 náhle beze stopy zmizel hlavní textař a kytarista Richie Edwards. Prostě odešel a už se nevrátil a posléze byl úředně prohlášen za mrtvého. Manic Street Preachers to tehdy chtěli zabalit, ale neudělali to a pokračovali ve třech. I díky tomu si je zítra v Praze užijeme. A počasí toho si užijeme taky, zvláště pokud milujete tropické pařáky, protože ty budou a ne, že ne, a budou už dneska, čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
0: A v Praze 5 u Šalamounky, dvě osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Předjeme Karlosem začneme, pak přidáme Clash a taky dáme Marmozec 705.

0: Dopravní informace, no a samozřejmě kdo jiný než Kuba.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nazdar, dobrá. Jak ses probudil?
2: No, výborně.
0: Výborně. Jak se ti jelo?
2: No, mně se jelo úplně úžasně,
0: mně
2: protože
0: taky.
2: Jsem jel na pátou.
0: No, to my jezdíme brzo. To máme prázdné silnice. Jak se jede lidem teď?
2: No, momentálně vázne doprava u Barrandova na pražském okruhu směru letiště. Silný provoz je na příjezdech do Štěrbohol v Praze po jižní a štěrboholské spojce. V Průmyslové ulici u křižovatky s Poděbradskou na cestě z Letňan bourala 2 osobní auta a je tam kilometrová kolona. A na Praze 5 v ulici u Šalamounky bourala 2 osobní vozidla. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkujem za vyčerpávající informace, měj se hezky, pěkný den.
2: Taky, taky.
0: A my jdeme ještě do Trutnova, Klacka, ulice na křižovatce s Petříkovskou, 2 osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjí mi koloběžku.
12: Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
17: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
18: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
17: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
18: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
17: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Tak možná někdo ví, tohle byla Insanie, která taky bude hrát na dalším festivalu, který na vás bude vlastně číhat už vlastně dneska a zítra v Červeném kostelci, což je Czech Dead Fest a budou tam taky třeba, kromě Insanie, já nevím, Bloodbath, Avoset, nebo třeba Darkfall, Destroy a spousta dalších kapel. Takže se když tak jukněte na web, možná už lupení máte. My si dáme fotbalový informace a za chvíličku Spin Doctors.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Hezky ráno.
2: A před dvěma princi ještě informace z pažitu. Přesně jak si řekl, Miroslav Koubek není ku podivu úplně zklamaný. Český kouč si po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na mistrovství světa v Americe myslí, že čeští fotbalisté měli k vítězství blíž. Penaltu pro soupeře nařízenou za ruku Pavla Šulce ve Vápně 74-letý trenér považoval za přísnou, ale jasně danou. Na tiskovce Koubek ovšem rozhodně odmítl, že by po vstřelení brzkého gólu hráli naši zanděura. Podle něj mužstvo dělalo, co mohlo, proto věří, že ještě s Mexikem zabojuje o postup ze skupiny, i když lehké to s domácím favoritem určitě mít nebude.
0: Ale vy to budete mít jednoduchý, za chviličku vám dáme nějaký takový podněty, kam byste třeba o víkendu mohli zajet. 7:31, pěkný ráno.

0: Tak musím říct, že festivalová sezóna je v plném proudu, to je naprosto jasný, ale taky samozřejmě musíme vymyslet nějaký ten program pro naše háďata, takže takový ty rodinný akcičky jsou taky připraveny, ale ne, rodiny můžete vyrazit sami. Letecká technika z roku 1918 až do současnosti, to bude taková akce, která se bude konat na leteckém dnu k založení letiště Rakovník, to je 80. výročí už. Ta akce proběhne na letišti Rakovník v sobotu, tedy zítra, od 13 do 17 hodin. Pak tady máme tedy tu upoutávku na Brněnské náměstí Svobody, kde vlastně už od úterý běží spousta akcí doprovodného festivalu, který patří k tomu, k té akci Brno Grand Prix. Takže různý koncerty, debaty, focení a podobně. No a pak tady mám 19. až 20. nový cirkus a zahájení prázdnin pro celou rodinu, což jsou divadla, vystoupení, tvořivé dílničky, prostě nový cirkus, žonglování, tanec s ohněm a v neposlední řadě spousta dalšího jako hudební vystoupení, divadlo, akrobatické vstupy a podobně. Splovárny teda nebudete chtít a ještě zbývá kde doplnit a to bude na koupališti Volině.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
0: A teď se tam jenom dostat, protože musíte jít opatrně, protože už nám provoz bude sílit a odpoledne taky ještě víc. Výjezd z Jeseníku směrem na Mikulovice, tady nehoda osobního auta s chodcem, bacha na to. Na Karlovarsku před Bochovem směrem od Toužimy policie a dopravní nehoda, takže bacha na to taky. Rychnovsko mezi Korunkou a Novou Vsí, tady bacha, havarovalo osobní auto. No a ještě na Karvinsku Havířov, Dlouhá ulice, taky dvě osobní. Jedete hezky.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: A my se jdeme podívat opět na dopravu, jak to vypadá aktuálně 7 hodin 45 minut. Vy samozřejmě jeďte opatrně, protože těch dopravních nehod nám jakoby trošku přibývá. Takže Kuba má pro nás pro tuhle tu chvíli další informace, jak to vypadá. Ahojky.
2: Hezké ráno, Mišáku. V Praze na Malvazinkách v ulici U Šalamounky se srazila dvě osobní auta. Přes kilometr má kolona.

0: aut na Kvelské ulici na příjezdu do Hloubětína z Letňan. Ve Zbraslavi v ulici u Národní galerie na Kruháči bourala 2 osobní auta a 2-kilometrová fronta vás zdrží na výjezdu z Prahy na Chomutov před exitem na letiště. Z Globáci stán z Kuba.
1: Samozřejmě těch kolon bude přibývat a od příštího týdne vůbec ještě víc, protože tam se k tomu přidá potom 1+1 Kvelská ulice, takže to se těšte. To už se bude připravovat a od prázdnin začne potom peklo. A Rychnovsko mezi Korunkou Kovanovou vsí, tady havarovalo osobní auto, na místě už je policie.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
15: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A vám krásný ráno, tak 7 hodin 58 minut, dneska opět další akcičky, které tady jsou pro vás, tak třeba Zuzana něco ví.
1: No.
0: A to jsem tě zaskočil.
1: Ne, ona jenom přemýšlí, kterou si vybrat, protože pátek je toho opravdu hodně, takže můžete vyrazit třeba na takový festáček do Strakonic, jmenuje se Rock pro Strakonice a dneska tam vystoupí Vosolid, Hammer, Fred a Škvor, tak to bude hodně zajímavý. No a když už jsme u těch akcí, kde toho je hodně, tak třeba v Doxech je Midsummer Tunes letošní a tam zahrajou Lows and the Celtic Link, Malem Irish a taky Moravian Buster. Tak to je třeba zrovna styl muziky, kde bych se hodně pobavila. Já kdybych nejela na veselské slavnosti do Veselí, kde hraju zítra poletíme, to je jenom tak namátkově.
0: Kam
1: další
0: poletíte?
1: Naše tipy, poletíme do Veselí.
0: Kam poletíte?
1: Do Veselí.
0: Máš letadlo?
1: No samozřejmě, to vydělávám jako blázen. Další naše tipy na našich webovkách v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích a my letíme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedro a sucho nám může nadělat velké problémy. Kvůli černošické kauze se řidičáky se vyhazovalo a naši fotbalisté už moc šancí na postup do play-off nemají. Česko čekají pěkné pařáky. Způsobí je takzvaná tepelná kopule. Tento meteorologický jev doslova zaklopí naši zemi, část Evropy pod rozpálenou pokličku. Teploty u nás vystoupají až ke 40 stupňům. Ve vnitrozemí Španělska a Portugalska můžou vylézt nad 45. Podle předpovědí by navíc tohle peklo mohlo mnohde přetrvat až do konce června. Tím by značně zkomplikovalo život všem. Už teď je na mnoha místech, včetně našeho území, půda suchá jako trout a vegetace vadne. Navíc ztrácí schopnost ochlazovat svoje okolí prostřednictvím odpařování. Následující dny proto hodně pijte, zbytečně se nevysilujte a když jsem říkala to pití, alkohol se v to prosím pěkně nepočítá. Kvůli kauze řidičských průkazů na černošické radnici padaly hlavy. Lidi v ní obvinění už ve své funkci skončili. Nikdo z úředníků a zkušebních komisařů na úřadě v okrese Prahy Západ v tuto chvíli dál nepracuje. Jejich pracovní poměr skončil ve všech případech dohodou. Potvrdil to starosta Černošic Filip Kořínek s tím, že uvolněná místa se zatím nepodařilo obsadit. No a to působí velká zpoždění hlavně při zkouškách žadatelů o řidičák. Policie na pobočce černošického úřadu zasahovala koncem letošního ledna. Důvodem byla korupce, nelegální vydávání řidičských průkazů a zahlazování trestných činů v dopravě. V tuto chvíli kvůli tomu stíhá 16 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V německém Mohuči se bude moct pohřbívat i jinak. Díky novému liberálnějšímu zákonu o pohřebnictví se lidi budou moct od léta nechat uložit k věčnému odpočinku třeba se svým domácím mazlíkem nebo v urně ve vodě. Novinkou je i rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník nebo podobné místo, které vznikne přímo v lese. Zákon umožní i rozptýlení popela na veřejných místech, jako jsou náměstí, hřiště nebo parky. V těchto případech je ale potřebný souhlas vlastníka.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace nás zklamala. Ve druhém skupinovém utkání na mistrovství světa náš národní tým jenom remizoval s Jihoafrickou republikou 1-1. Zápas naši fotbalisté sice rozehráli skvěle a po krásné akci šli sadílkovým gólem do vedení. Ve zbytku utkání ale tempo hry udával spíš soupeř, který v závěru nakonec vyrovnal z penalty. Víc očekávali i Češi na tribunách v americké Atlantě.
3: Líbilo se mi, ale bohužel jsme nevyhráli, no byl to důležitý zápas a tak jsme vyhráli nad Mexikem.
4: Mě mrzí spíš náš herní projev jakoby v tom zápase, který je takový, jaký je, no bohužel, i oproti Jihoafrické republice.
5: Jsme smutný, no co jsme povídat. Myslel jsem si, že to dáme, ale ta naše předvedená hra nebyla úplně optimální.
1: Pokud chce výběr trenéra Koupka pomýšlet na postup ze skupiny, musí v příštím týdnu porazit v závěrečném skupinovém zápase domácí Mexiko. A to nebude ani trochu jednoduché. Soška Anděla je pořád na dvě části. Petr Fiala z kapely Mňága až Dorp potvrdil, že sošku, kterou kapela dostala letos za nejlepší album, tedy za placku Hoříš hořím, ještě neslepili. Rozlomila se napůl při tradičním focení s fanoušky po koncertě v Loděnici Děhylov na začátku června. A i když původní plán bylo dát jí zase dohromady, nakonec se to nestalo. Připomenu, že Petr Fiala byl hostem včerejšího odposlechu Toma Fredeho na našem rádiu. A další zajímavé věci, na které s Tomem narazili, si už brzy budete moc poslechnout na YouTube kanále Rádia Rock Zone. A hurá na počasí, dneska bude vedro, to už jsem říkala a je tomu tak, čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
0: Takhle rychle nepojedete. Výjezd z Prahy z Lipské na Chomutov, je tam omezení, je tam 3-kilometrová kolona. A ještě taky dáme nějakou tu bouračku v Liboci, Litovická ulice u železničního přejezdu. Osobák s vlakem.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak Green Day, 8.03, pěkný ráno.

0: Kde pak starý dobrý Deep Purple? Pecka s názvem Burn, ovšem teď bude víc pecek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A to doslova, protože nám teda opravdu jako dneska bouráte. No, jak to vidí Kuba?
2: Ahoj Myšáku, hezké ráno. 3-kilometrová fronta vás zdrží na výjezdu z Prahy na Chomutov před exitem na letiště. V Praze se bouralo před Hlávkovým mostem na cestě do Holešovic. V místě je zatím silnější provoz. Další nehoda překáží na Praze 5 na Musílkově ulici před Plzeňskou a bouralo se i na křižovatce ulic u Silnice a u Prioru v části Liboc. Z Globá systém, z Kuba.
0: Přidám ještě Poděbradskou průmyslovou, tady zdržení a samozřejmě pojďme dál v Mimoni, Svébořická dvě osobní auta v Pardubicích, ke Kamenici dvě osobní auta, no a ještě v Plzni Domažlická na kruhovém objezdu šetří policie nehodu dvou osobních aut.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
13: Byla. To dobré začíná u nás.
15: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Tak 10. července by mělo být to nový album kapely Rolling Stones. No a je to taková stálice. Úplně stejná stálice jako u nás Tomáš Frede a jeho Imodium. Ano, ten bude dokonce za chvíličku taky v červenci slavit. Tuším, že druhý dvacetiny. Tak si dáme Vácheň.

0: Na jak koukám na SMS ticket ještě na tuhletu akci, lupení je, takže Tom Alive Fest, kdybyste hledali. A budou tam Imodium, Tom Artway, Byt číslo 4, Pan Links, taky Voltmans. No a konkrétní datum samozřejmě 5. července od 14 hodin Sportcentrum Koráb. Jdeme na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: A spíš se tak šouráme, co si budeme povídat. Zatímco Česko je opravdu zklamané, Jihoafrická republika se raduje remízu 1-1 v utkání s naší reprezentací. Popisují tamní média jako statečnou. Komentátoři se shodují, že po velmi rychlém gólu, který Jihoafričanům nadělil už v 6. minutě Michal Sadílek, byl náš soupeř na stadionu v Atlantě mnohem nebezpečnější a Čechy po většinu zápasu přehrával. Vyrovnáním z penalty udržel šanci na postup ze skupiny, i když s jedním bodem na kontě je podle sportovních novinářů reprezentace JAR v kritickém, ale stabilizovaném stavu.
1: Radio Rock Zone.

0: Rammstein za námi 8.37 a jdeme dál.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A říkám to záměrně, protože spousta kolon, takže možná tam pěšky budete dřív než autem. Pražský okruh 17 km za sjezdem na Barrandov ve směru k letišti. Je tam dopravní nehoda a je tam zhruba 2-kilometrová kolona. Na Vsetínsku mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm kvůli omezení v Zašové je tam kilometrová kolona. No a ještě pozor, dodávka s defektem na D1 293 km ve směru na Ostravu. Bacha na to.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: No a jak říkám, dneska poteče asfalt, protože teploty budou poměrně dost vysoký, už 35 hlášeno, jasno nebo skoro jasno, víc k tomu asi nedodám nic. Jestli myslíte, že se v noci nějak schladíte, v noci teploty kolem 21, bude jasno až polojasno, a jestli myslíte, že vychladnete o víkendu, tak sobota až 36 stupňů a neděle 34.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: s váma, Tomáš. Vy, ať už budete ten víkend strávit jakkoliv, tak hlavně ve zdraví, prosím vás, jo. A vzhledem k tomu, že jak jsem hlásil před chvíličkou...
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teploty budou veselý, tak nenechávejte v rozpálených autech děti ani psy. Vy nechlastejte moc, znáte to, co to potom dělá. No a my pojďme na tu silnici, jak to vypadá. Výjezd z Bubenického tunelu je to... Aha, teď se mi to tady ztratilo, protože mi přišlo dalších dopravních nehod, hafo. No víte co, já to nechám takhle. Kubo.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze v Liboci na Litovické ulici u železničního přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě jsou záchranné složky, čekejte tam komplikace. Na Malvazinkách v ulici u Šalamounky bourala dvě osobní auta. Na Zbraslavi na ulici u Národní galerie na Kruháči bourala také dvě osobní. A zdržíte se ve zhruba 3-kilometrové koloně na výjezdu z Prahy na Chomutov před exitem na letiště kvůli zúžení a zhruba 5-minutové zdržení řidiče hlásí z Liberecké a Holešoviček do centra. Z Global Assistance, Kuba.
0: No a já dodám ten Bubenecký tunel, je to směr...

0: Jsem na Novou Povltavskou do Libně, osobní auto s nákladním, takže tam narůstající kolona. Hejrovského náměstí, tady bacha, dvě osobní auta. Ve Zlíně Tomáši Bati na úrovni zastávky MHD Louky, je to ve směru do centra, v levém pruhu tři osobní auta. Pražský okruh do ulice k Barandovu směrem k letišti, osobní s nákladním. Příjezd do Prahy po D5, první kilometr, tady vyšetřování nehody osobního s nákladním. A ještě dvě osobní na Vsetínsku ve Valmezu, je to ulice na Vyhlídce. Tak a máte to. Teď už to máš.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Jo, jo, to oni jsou. Lucie na rádiu Rock Zone, minuta a něco málo do 9. Hezký páteční ráno vám přeje Tomáš Frede. 19. červen, Leošům, Leum, Leonardům, Leonům, Lvům, nebo Levům. A taky Ruslanům, všechno krásný. Všichni tihleti hoši mají dneska svátek, tak do nich ducněte, jestli máte po ruce. No i tady se mnou taky Zuzka, ta asi neslaví nic. Ale jednou stranu slavíme pátek, ale krásný pátek. Pojďme si k tomu dát nějaké informace.
1: Ano, všechno nejlepší Garfieldovi. Ano, také ten slaví narozeniny.
0: Nekece.
1: Ano, první poprvé vyšel v roce 1978. Právě v tento den, hurá, sláva, všechno nejlepší. A když už jsme u kocoura, tak taky všechno nejlepší panu Vidrovi. Tento český herec má totiž dneska také narozeniny. No a kdybyste to chtěli oslavit, protože třeba nemáte co svýho oslavit, jako já, tak můžete. Dneska začíná v Praze Metronom Festival, tak tam bude určitě příležitosti přiťuknout si víc než dost. A když už jsme u těch festiáků, tak můžete vyrazit třeba do Strakonic, kde se koná Rock pro Strakonice a dneska zahrajou Vosolid, Hammerfred a taky Škvoři. Další naše tipy najdete, to umíte, na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích a my pomalu, ale jistě jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Arnold Schwarzenegger nebyl v Praze pro chudé. Čeští fotbalisté mají postup do play-off hodně těžký a Black Veil Brides přijedou i k nám. Praha si užila Terminátora. Arnold Schwarzenegger přiletěl na otočku do naší metropole a včera se stal hlavní hvězdou večera nazvaného Noc s legendou. Během něj povyprávěl přítomné zhruba stovce hostů o své kariéře, úspěchu i důvodech, které ho z plátna stáhli do politiky. Poslechnout si to na vlastní uši ale bylo jenom pro movité. Nejvyšší kategorie vstupenek se prodávaly za desítky tisíc korun. A ten, kdo se chtěl s hollywoodskou ikonou a bývalým guvernérem Kalifornie setkat i tváří v tvář, po skončení programu musel sáhnout do kapsy ještě výrazně hlouběji. Sotva na Žofíně, kde se všechno konalo, zhasla světla, Terminátor se otočil na podpatku a zase odletěl pryč. Obrovský požár kamionu na D35 způsobil velkou škodu. Vůz hořel včera u Přáslavic na Olomoucku a jelikož převážel nabíječky bateriových elektrických vozidel, celková škoda vyrostla na skoro 17 milionů korun. Nehoda navíc na hodinu zastavila provoz na dálnici, a to v obou směrech. Ve směru na Olomouc se následky ohně odklízely až do noci. Hormuzský průliv se pomalu otevírá. Írán potvrdil postupnou obnovu plavby tímto zprofanovaným úsekem. Tamní úřady budou lodím vydávat povolení a stanovovat časy a trasy, aby průlivem propluli bezpečně. Po dobu 60 dní nebudou ani vybírat poplatky. Také Spojené státy oznámily ukončení blokády veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů a z nich. Americké válečné lodě ale v oblasti nadále zůstávají.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Tisíce českých fanoušků zažili v americké Atlantě obrovské zklamání. Naši fotbalisté ani ve svém druhém utkání na mistrovství světa nevyhráli. A to i přesto, že už v 6. minutě vedli a v tu chvíli ještě i herně dominovali. Brzy na to ale jejich hra upadla a soupeři z Jihoafrické republiky se navíc chvíli před koncem povedlo z penalty srovnat na 1-1. Šance na postup ze skupiny se nám tak před posledním zápasem s domácím Mexikem výrazně snížili. Atmosféru na místě přiblíží náš redaktor Tomáš Zemánek.
3: Začátek snů Čechy vybudil. Jak ale otěže převzali Jihoafričané, pokřiků v nejčervenějším sektoru ubylo. Atmosféru svým hecováním zachraňoval Fanda Petr.
4: Naši! Naši!
3: Zklamání z předvedeného výkonu ale bylo jasně cítit.
5: 1-1 je málo s Jihoafrickou republikou, potřebovali jsme vítězství, je to škoda.
6: No, hra byla hezká první polovinu, ale druhou jsme moc nehráli.
7: Taky je zklamaný, no.
3: Pro Čechy je situace bledá. Vyhrát nad Mexikem na jeho slavném aztéckém stadionu by byl malý zázrak. Ze Spojených států Tomáš Zemánek.
1: Byla Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři z Cincinnati rozjedou do Velké Británie a Evropy. Představí tu svoje nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. Obsahuje už teď úspěšné singly Bleeders, Hallelujah a Certainty. Britská část jejich šňůry začíná 8. ledna v Glasgow a po několika dalších zastávkách končí 16. v Londýně. No a pak zamíří kapela do Nizozemska, Švýcarska, Rakouska, Polska a dalších zemí. A pozor, Black Veil Brides vystoupí 28. ledna příštího roku i v pražském Sasazu. Vstupenky se začnou prodávat už dneska zhruba za hodinu na Go Outu a pro velké fajn šmekry bude k dispozici i VIP balíček. Co se týče počasí, myslím, že všichni už tušíte, že dneska bude vedro, jasno nebo skoro jasno a jenom občas se vyskytne nějaká ta přehánka. No a teploty, já to ani nechci říkat, teploty vystoupají až na 35 stupňů, fuj.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: To je samozřejmě krása, nádhera, jenom opatrně, je potřeba s tím nějak umět zacházet, stejně tak za volantem, pojďme se na to podívat. Na výjezdu z Klatov v Puškinově ulici u Kruháče havarovala dodávka do dopravního značení, zasahuje tam policie, doprava tam zpomaluje. No a ve Strakonický, tedy v Praze, ve směru z centra na úrovni Hlubočep, došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním, zdržení je minimální. Tak jo, dáme si Iggy Popa, Foo Fighters nebo taky Slíže.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Iggy Pop na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdem se na to podívat, informace z dopravy přináší Kuba, čau.
2: Čau Tome, hezké ráno. Na Praze 6 na Hejrovského náměstí bourala dvě osobní auta, zdržení je tam minimální. Na výjezdu z Bubereckého tunelu na Novou Povltavskou do Libně se srazil osobák s nákladňákem. V Liboci na Litovické ulici u železničního přejezdu komplikuje dopravu nehoda osobáku s vlakem. A na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně na prvním kilometru probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Zdržíte se v koloně od exitu 5. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Díky.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No jo, dneska to bude hele výživný, už tuhle tu chvíli 27 stupňů, skoro jasno, a dnešek bude jasný, nebo skoro jasný přes den až polojasno. Zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů, severovýchod a východ do 31. V noci to zůstane na nějakých 21 až 16 stupních, no a zítřek opět jasno až polojasno, odpoledne večer přechodně oblačno, teploty 31 až 36 stupňů, prosím pěkně, tak bacha. Mám pro vás Strokes.
1: Radio Rock Zone.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusí čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: Slevy!
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, jdem se na to podívat, co kde dneska. Tak startuje Metronom Festival na letišti v Letňanech, tedy koukáme na muziku v Praze. Samozřejmě spousta interpretů, co se Metronom Festivalu týče. Pojďme dál, letní kapela je v Cargo Galerii, Živé kvety v Malostranské besedě, Vanuatu v Jazz Doku, v Café v lese Dead Chicken Lottery, Ozzy Osbourne na Black Sabbath ve vagonu, pochopitelně revivaly Rock in Pardubice v Cihelně, Pardubický s Alkoholem, Koblížkama, Slíže, Trautenberg, Traktor a tak dále. Pláž Klůček v Doxech, tedy Doxy Midsummer Tunes 2026, dnes třeba Lows and the Celtic Link, Malmirish and Moravian Bastards. Ve Strakonickém Letňáku, tedy v letním kině Rock pro Strakonice s kapelama Vosolid, Hammer, Škvor a další. Vlasta Redl je v amfiteátru Kraví hora, což je v Brně. No a v plzeňském Andělu Arzen, taky Procrastination a Encryption. No a v divadle pod lampou Looks Like Hell, The Drop a taky Echo Theory.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9:45, ještě jedna rychlá doprava ode mě. V Pardubicích v ulici na Libišti havarovala dvě auta. Projedete s opatrností. Ve Frýdku místku v Jiráskově ulici bourala dvě auta. Zdržení je minimální, přesto bacha. Na Pražském okruhu za sjezdem do ulice k Barandovu směrem k letišti. Tam se zrazilo osobně auto s nákladním. Je tam už policie, kolona se tvoří od Lohkova. Zdržení bude narůstat.
0: Radio Rock Zone.
2: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli.

0: Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Dropkick Murphys na rádiu Rock Zone, necelá minuta do desátý, hezký páteční dopoledne vám přeje. Tomáš Frede, dorazila Zuzka, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Čau, protože jsi mě tak hezky naladil na tuhle muziku, kterou víš samozřejmě, ano, že mám ráda, tak já vás hned teď pozvu na místo, kde Dropkick Murphys nehrajou, tuhle nudle nejsou tady, ale můžete tam zažít velmi podobné styly a rytmy, které jste teď slyšeli. Tahle akce se koná v Doxech, jmenuje se Midsummer Tunes a dneska tam vystoupí třeba Lows and the Celtic Link, taky Málem Irish a Moravian Bastards, tak to si určitě můžete v tomhletom poskoku a skoku užít. No a kdybyste měli náladu na něco maličko, ale opravdu jenom maličko jiného, tak možností je víc než dost. Například v Pardubicích se koná festiák Rockin dneska, tam zahrajou Alkohol, Koblížci, Horký Žeslíže, Trautenberg a taky Traktoři. I tam se můžete vydat, jinak se mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Berounsku se střílelo, Česko na to zase zklame a Brno žije motorkami. Levín na Berounsku se náhle ocitl v akčním filmu, až na to, že se bohužel jednalo o realitu. Včera večer tam policie zasahovala proti ozbrojenému muži, který okolí vyhrožoval a oháněl se střelnou zbraní. Po mužích zákona, kteří na místo dorazili, začal taky hned střílet. A následně na to se zabarikádoval v domě. Když se tam nakonec dostala zásahovka, našla agresora už mrtvého. Městečkem se ještě předtím rozletěla zpráva, že útočník drží v domě jako rukojmí děti. To ale posléze policejní mluvčí dementovala, co přesně se stalo a proč teď kriminalisté prošetřují. Česko letos svůj závazek vůči Severoatlantické alianci nesplní. 2% HDP na obranu prostě vydat nemůže. Oznámil to dneska na sociálních sítích přímo premiér Andrej Babiš. Ten ale zároveň potvrdil, že od příštího roku už to bude jinak a naše země už to zvládne. I v dalších letech pak bude Česko podle jeho slov zvyšovat obranné výdaje odpovědně a tak, aby odpovídali bezpečnostní situaci i spojeneckým povinnostem. Generální tajemník NATO Mark Rutte přitom včera připomněl, že Česko 2% závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Barack Obama má svoje středisko. Bývalý americký prezident ho otevřel v Chicagu a jeho hlavním úkolem bude připomínat odkaz první černošské hlavy Spojených států. Akce se zúčastnila další trojice minulých šéfů Bílého domu, demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. Přišly ale i velké legendy hudebního světa. Podpořit Obamu svou přítomností se rozhodli třeba frontman U2 Bono, Bruce Springsteen nebo Stevie Wonder.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Brno se valí obrovské masy lidí. Na Masarykově okruhu se tam totiž jede ode dneška až do neděle legendární MotoGP, velká cena České republiky. No a protože předpověď počasí hlásí na zítřek do Brna 35, naše redaktorka Renata Kuková rychle zjišťovala, jak může takové pekelné vedro závody ovlivnit.
3: Zásadní vliv má horko na pneumatiky, potvrdil mi ten nejpovolanější jediný český jezdec v seriálu MotoGP, Filip Salač.
4: Když je asfalt na nějakých 35 stupňů, 33 stupňů, tak už začínají přehřívat, to znamená i více kloužou, více ubývají a je to těžší, hůř to brzdí.
3: Zároveň vysoká teplota ovlivňuje i chování motorky.
4: Ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, to znamená, že to změkne, chová se jinak a pro nás, pro jezdce, tak je to fyzicky určitě náročnější.
3: S vedry závodníci zkušenosti mají, podle Filipa Salače, třeba při velké ceně v Malajzii je na slunci přes 40 stupňů.
4: Tím, že ten závod má 35 až 40 minut, tak je to opravdu jako smrt a taky ten fyzický strop, že víc by jako už dát nešlo.
3: A tak budou muset motocykloví jezdci dodržovat pitný režim, doplňovat minerály a v čase volna hodně odpočívat.
1: Do kina nejlépe nějakého letního dneska můžete vyrazit na film Šedá zóna. Režisér Guy Ritchie v něm přináší hvězdně obsazený špionážní příběh, ve kterém žádné jistoty neexistují. V hlavních rolích se ukážou elegáni Henry Cavill a Jake Gyllenhaal a ti přilákali i Sašu Ptáčkovou.
5: Sledujeme dva elitní specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně zákona.
6: They work between the moral and the immoral. The black.
5: Jejich nová mise se zvrhne v nebezpečnou hru o miliardy a přežití jedné klíčové ženy. Během akce napříč Evropou se ukazuje, že v tomhle světě není nikdo úplně nevinný.
7: I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
1: Nejen zítra na Masarykově okruhu v Brně, ale dneska v podstatě úplně všude bude vedro. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
0: Všude bude. Dáme si další muziku. Mám pro vás tentokrát Papa Roach nebo třeba taky Lacuna Coil.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 10.20, už za pár vteřin, já mám na drátě Jakuba, má informace. Kubo, čau.
2: Čau, Tome, pěkné dopoledne. Dopravní nehoda překáží v Praze na Strakonické ulici směrem na Zbraslav u Malé Chuchle. Očekávejte zhruba 2-kilometrovou kolonu. Momentálně překáží dopravní nehoda i na Ječné ulici směrem k IB Pavlova za křižovatkou Slípovou. Zdržíte se v koloně od Karlova náměstí. Na Praze 10 ve Strašnicích v ulici na 50. u křižovatky s průběžnou směr Běhlice překáží 2 osobáky po nehodě v jízdním pruhu. A pozor dejte také na sjezdu z Barandáku na Dobřížskou ulici směrem na Smíchov, kde se srazila 2 osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, díky. No, před námi další muzika, dáme si tentokrát o American Rejects.
0: Radio Rock Zone. 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl jedenáctý na obchvatu Opavy poblíž Kruháče bourala dvě vozidla, zdržení je minimální. Na dálnici D8 na 4,5 kilometru směrem od Lovosic na Prahu, dejte pozor na porouchaný nákladní auto. No a na Rychnovsku v Kostelci nad Orlicí ve Fignerově ulici bourala dvě auta, na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině na dálnici D2 na 27. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí Ukrajince porouchaný vozidlo, dejte velký pozor. No a v Opavě v Olbrichtově ulici u náměstí Svobody se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte tam s kolonou.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
2: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Mr. Jack White na Radio Rock Zone 11. Přesně, krásný páteční dopoledne vám přeje Tomáš, Frede, tady taky Zuzka, pojďme si dát další zprávy.
1: Ano, dobrý den přeji a v předstihu i hezký večer, protože o večeru chci začít mluvit, Ančta, protože mám tady pár pozvánek na to, co byste mohli takhle při pátku dělat a že to bude zajímavý, ne, že ne. Samozřejmě číslo jedna to platí, v Praze začíná Metronom Festival dneska, zahrají třeba Tom Odell nebo Orville Peck, mrkněte se na jejich stránky, dozvíte se mnohem, mnohem víc. No a kdybyste chtěli zůstat třeba v Perníkových Pardubicích, tak tam se koná festiák Rock in Pardubice, Horký Žesíže, Trautenberg a další a další. Ani koncerty, ani festiáky jsem samozřejmě nemohla stačit vyjmenovat všechny, tak se mrkněte na naše stránky a na naše sociální sítě a vybírejte, jak byste mohli strávit nejen dnešní den, ale třeba i celý víkend. My jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na vedro musíte být připraveni. Filip Salač je v Brně zatím druhý a ztracené záznamy Beatles se našly. První letošní tropy jsou tady. I zdravotníci na východě Moravy před nimi důrazně varují. Co dělat, kdy a jak od nich vyzjistil náš redaktor Honza Čada.
3: Na jihu a na východě Moravy od Strážnice po Kroměříž jsou teď výměny 30 a 35 na teploměru běžné jako obměna kotníkových ponožek. Rady zdravotníků zní pít několik litrů tekutin denně, což ovšem neznamená 6 dvanáctek, 3 litry vody, minerálky nebo neslazeného čaje. Na hlavu lamák do hrsti rozum, tedy studenou či vlažnou sprchu třikrát a více denně, přes poledne zásadně do stínu. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Pojďme k jinému tématu. Ondřej Prokop nevidí v nákupu svých nemovitostí žádný problém. Pražský lídr hnutí ANO ho považuje naopak za legální a financovaný z podnikání. Opomenutí 3 družstevních bytů v registru majetku přisoudil pouze své neznalosti zákona a je připravený za to zaplatit i pokutu. Celou kauzu, na kterou upozornil server Seznam zprávy, vnímá jako politickou kampaň. V případu jde o to, že Prokop ve svém majetkovém přiznání dlouho neuváděl 3 družstevní byty v Praze. K vlastnictví nemovitostí se přiznal až po konfrontaci s novináři a to by se přitom rád stal primátorem města. V polském Krakově svolali krizový štáb kvůli praseti. Tedy přesně řečeno kvůli bachyni, která se na tamním sídlišti rozběhla proti kočáru s dítětem a povalila ho na zem. Holčička z něj tak spadla na zem a boukla se do hlavy. Její stav ale není vážný. Obyvatelé daného místa přitom už dlouho upozorňují na to, že se divoká prasata v klidu procházejí mezi domy. Nikdo s tím ale nic nedělal. Po útoku na dítě se to ale změní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto 2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisícin sekundy. Salač se přitom hned několikrát objevil i na čele. Nakonec to ale rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru zatím nestačilo. Fanoušci legendárních Brouků mají zase důvod k radosti. Dlouho ztracené části záznamu vystoupení Beatles v pořadu Top of the Pops z roku 1964 jsou na světě. Získala je skupina Film is Fables, údajně od rodiny zemřelého průmyslníka, který měl nahrávku dlouho schovanou. Původní 35mm film z hity Can't Buy Me Love a You Can't Do That bude teď zrestaurován a posléze se vrátí do archivu BBC. A velmi stručně k počasí bude jasno a naprosté horko. 35 až.
0: Tak jo, my si k tomu dáme nějakou muziku. Mám pro vás tentokrát klasiku od Doors, taky si dáme Theory of a Dead Man, anebo Blink 182.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit. Fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.18, my si dáme ještě jedno dostaveníčko s Kubou, čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor, v Praze na Spořilovské ulici ve směru k jižní spojce na Černý most, zdržíte se tam v kratší koloně. Ucpaná je jižní spojka ve směru na Černý most u nájezdu na 5. května směr Brno. Bouralo se v Krči v ulici pod Višňovkou před odbočkou do ulice u Krčského nádraží. Projíždí se tam ale bez výraznějších problémů. Po nehodě zůstává omezený provoz na Strakonické z centra za sjezdem z Barandovského mostu a postojíte si okolo 10 minut na Bělohorské z centra před Vypichem. Z Global Assistance Kuba.
1: Kuba, díky moc. Před námi další novinka. Dáme si pecku, ve který spojili síly kapely Yellow Card a taky Good Charlotte, Bedroom Posters.
0: Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku,
9: mámě auto,
10: i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
12: děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
17: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No, slušná výheň, v tuhle chvíli už 31 stupňů, skoro jasno, dnešek tedy bude jasný až polojasný, zejména na horách a na severu, severovýchodě. Při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 33 stupňů v Polabí a po Ohří až 35, prosím pěkně. V noci to zůstane na nějakých 20 stupních, no a sobota bude taktéž jasná až polojasná. Během dne přechodně zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Někde i silné, tak pozor na to. No a zítra teploty 31 až 36 stupňů na horách kolem 27.
0: Radio Rock Zone.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Deep Purple, Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme poslední rychlou dopravu v této hodině krátce po 11:45 na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na letiště u sjezdu na Chrášťany. Havarovala dvě vozidla, zdržení je minimální. Na příjezdu do Mělníka směrem od Neratovic vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků. Je tam omezený provoz a menší zdržení. No a na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Mirošovic dejte pozor na nepojízdný osobní auto.
1: Radio Rock Zone.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na CHVS.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Bila, to dobré začíná u nás.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
3: Rádio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Krásný pravý poledne. Necelá minuta zbývá do 12. hodiny. Ladíte Radio Rock Zone. S vámi Tomáš Frede. Dáme si k tomu vašemu obědu taky nějaký informace, zprávy. Tady Zuzka a Máje.
1: A má, ale úplně nejdřív bych vám chtěla říct něco, co mě zaskočilo, co na mě teď jako vyskočilo a zaskočilo mě to. A to sice, že dneska je prosím pěkně Mezinárodní den papírových krabic.
0: No prosím
1: tak
0: tě.
1: To by mě vůbec nenapadlo, že něco takového má také svůj mezinárodní den, tak ne, že je budete těm bezdomovcům trhat jako spod zadku. Dneska si do nich zabalte třeba v oběd. Pěknej, do papírový krabice, to se hodí taková rajská, to bude moc dobrý. Tak, malý tip ode mě, další velký tipy jsou samozřejmě na koncerty, to nemůžu vynechat, takže zvu tady pořád na festiáky, tak udělám výjimku a pozvu taky na takovýto obyčejný koncertní šílenství. Dneska v Praze v Malostranský besedě zahrají Živé kvety, tam rozhodně můžete vyrazit. No a nebo vyražte třeba na amfiteátr Kraví hora v Brně, kde dneska zahraje Vlasta Redl s kapelou. Tolik dvě pozvánky, ty ostatní i festivalové najdete samozřejmě na www.rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. A teď už honem rychle pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko závazek vůči NATO nesplní, Slovensko zakáže sociální sítě dětem a Michal Prokop se od Prahy dočká velké pocty. Česko se s NATO zase jenom sveze. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle něj je jeho prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
3: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu, to je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. Metro D se konečně zase staví se zpožděním delším než 2,5 roku. Oficiálně dneska začala hlavní stavba jeho druhé části. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci hlavního města, ale také jeho dopravního podniku i stavebních firem. Slovensko chystá velký zákaz pro děti. Sociální sítě v online prostoru chce zpřístupnit až od 16 let. Ochranný režim má být podle našeho zpravodaje Josefa Balka automatický na základě britského modelu a pro všechny platformy.
4: Opatrenie sa má týkať sociálnych sietí ako Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat a X. Aplikácie určené výlučne na komunikáciu zostanú povolené. Návrh pripravilo viacero ministerstiev a ide o komplexné riešenie, po ktorom dohovovali školy aj rodičia. Osobitný režim budú mať tínedžeri od 16 do 18 rokov. Tu platformy vypnú zdieľanie polohy, aby sa posilnila ochrana pred kontaktom s cudzími osobami. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace nás zklamala. Ve druhém skupinovém utkání na mistrovství světa náš národní tým jenom remizoval s jeho Africkou republikou 1-1. Zápas naši fotbalisté sice rozehráli skvěle a po krásné akci šli sadílkovým gólem do vedení. Ve zbytku utkání ale tempo hry udával spíš soupeř, který v závěru nakonec vyrovnal z penalty. Víc očekávali i Češi na tribunách v americké Atlantě.
5: Líbilo se mi, ale bohužel jsme nevyhráli, no byl to důležitý zápas a tak jsme vyhráli nad Mexikem.
6: Mě mrzí spíš náš herní projev jakoby v tom zápase, který je takový, jaký je, no bohužel, i oproti Jihoafrické republice.
7: Jsme smutný, no co jsme povídat. Myslel jsem si, že to dáme, ale ta naše předvedená hra nebyla úplně optimální.
1: Pokud chce výběr trenéra Koupka pomýšlet na postup ze skupiny, musí v příštím týdnu porazit v závěrečném skupinovém zápase domácí Mexiko. A to nebude ani trochu jednoduché.
8: Prázdnou ulicí na kolej.
1: Michal Prokop se stane čestným občanem Prahy. Schválili to zastupitelé na svém včerejším jednání. Na toto vyznamenání navrhl legendárního hudebníka a frontmana Framus Five primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj si ho zaslouží jako zvláštní projev úcty za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Společně s ním bude takto poctěn i francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik.
9: Okay.
1: A před muzikou z 90. ještě honem rychle na počasí a bude to rychlý, ne, že ne? Jasno nebo skoro jasno a teploty do 35.
0: Před námi 90. muzika, mám pro vás třeba Aerosmith, 12 nebo taky Liquidou.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Def Leppard na rádiu Rock Zone v poledních 90. 12:20.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Podíváme se na to, na Českokrumlovsku v Horní Plané ve Volarské ulici zasahují záchranné složky ústřetu osobáku s motorkářem. Provoz v místě zpomaluje v Českých Budějovicích křižovatce ulic Labská a Krčínova. Vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků, projedete s opatrností, no a na dálnici D11 na 22. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavený nákladní auto. Pozor.
1: Radio Rock Zone.
2: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert kolo koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
5: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.37, pojďme na to. Dejte pozor, v Hradci Králové ve Slezské ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením provozu. No a na D5 se na 105. kilometru ve směru na Rozvadov stojí Ukrajince, porouchaný kamion částečně zasahuje do pravého jízdního pruhu. Dejte pozor.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A 6. album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 1:45, dáme poslední rychlou dopravu v této hodině na D8 na 18. kilometru. Dejte pozor na odstavenou dodávku. D11, 22,5 km ve směru na Jaroměř. Taky porouchaná dodávka, projíždějte s opatrností. Připomínám Hradec Králové, Slezskou ulici, došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Počítejte tady s omezením provozu. No a v Praze v Radlický směrem do centra ukřižovatky s ulicí U Slévárny se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do

0: Fun Loving Criminals na rádiu Rock Zone, půl minuta do 13. hodiny, krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, je stále s námi taky Zuzka, to znamená, pojďme ještě na jedny zprávy.
1: Ano, nevím, jestli z toho budete mít radost, ale začnu tím, že třeba v Plzni je v tuhle chvíli 35 stupňů, což je opravdu hicák jako blázen. Jen tak na Mátkově Ústí nad Labem hlásí 34, Praha 33 a Olomouc, Ostrava nebo Zlín kolem 31. No tak to snad jde, ne? Co se týče koncertů, tak i v tomhle pařáku příšerným, nelidským, můžete samozřejmě někam vyrazit. Úplně nejlepší takhle z večera, kdy už to nebude tak strašně pražit, by bylo jít někam ven. A k tomu samozřejmě máte spoustu příležitostí, protože dneska začíná celá řada festivalů v Praze, například Metronom Festival, na ten určitě můžete zaskočit. V Pardubicích Rock in Pardubice, kde zahrajou Horký Žeslíže nebo Trautenberci. No a do třetice to dneska dáme ve Strakonicích Rock pro Strakonice a tam si večer můžete dát třeba škvory. Další naše tipy na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích jako Dicinky. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedro přinese i silné lijáky. Ve Švédsku se chystají na husí pochod a odborníci si český fotbal namazali na chleba. Česko čeká pekelné vedro, ale pozor, nebude pořád jenom pražit slunce. Naopak, podle meteorologů hrozí také hodně silné bouřky. Přihnat by se měly už dneska odpoledne, a to hlavně do Čech a pak také na jih Moravy. Doprovázet je budou přívalové deště, které můžou zatopit sklepy nebo podjezdy. Zároveň dál platí varování před velkým horkem a dusnem. Teploty na mnoha místech vyskočí nebo už vyskočily nad 34 stupňů. Lidé by se měli šetřit, přestat pít alkoholické nápoje, to je blbost při pátku, spoléhat spíš na neslazené nápoje a minerálky a hlavně nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. V Liberci to bude pekelné s dopravou. Kvůli rekonstrukci mostu na silnici první třídy číslo 35 bude totiž na chvíli zavřená rušná křižovatka se velmi pěkným jménem Sněhulák. Auta tam neprojedou od dnešních 6 večer do zítřejších 8 ráno, no a druhá část uzavírky pak začne zítra ve stejnou dobu, tedy v 6 večer, a skončí zase v neděli ráno. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová vysvětluje důvody dopravního opatření.
3: Uzavírky pod mostem jsou nutné kvůli bezpečnému provádění oprav spodní části mostní konstrukce. Toto opatření chrání řidiče, chodce i pracovníky před riziky spojenými se stavební činností.
1: Průtah Libercem je bohužel nejrušnější komunikací nejenom v tomhle krajském městě, ale v celém regionu. Denně tudy projede na 50 000 aut. Víkend se kromě veder, bouřek a dopravních komplikací v Liberci ponese i ve znamení letního slunovratu. Ten se slaví v mnoha kulturách po celém světě. Už dneska mají připravený speciální program třeba na jihu Švédska. No a právě tam máme reportéra Tomáše Kabáta.
4: Já jsem právě teď jižně od města Malmö a součástí zdejších oslav je takzvaný husí závod. Lidé ze sousedství vytvoří skupiny po 6 lidech a v rámci této skupiny si svážou nohy k mimořádně dlouhým lyžím. A když tak za sebou stojí 6 lidí, kteří mají svázané nohy, musí synchronizovat chůzi tak, aby společně absolvovali trasu dlouhou 757 metrů. Občas někdo spadne, okolo stojí rodiny a známí a povzbuzují. Účastníci mají taky na sobě nápadité kostýmy. Je to závod, takže jde o rychlost. Startuje se za pár okamžiků. Tomáš Kabát, Alsterbo, Švédsko.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Tak trochu to vypadá, že husí závod si čeští fotbalisté odbyli už včera. Na jejich hlavy se za to taky snesla spousta kritiky. Třeba bývalý anglický fotbalista Troy Deeney remízu Česka s jeho Africkou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě označil za naprosto příšernou. Zápas dokonce přirovnal k dětskému fotbalu, kde se jenom tak bezhlavě střílí z dálky. Češi sice vedli po gólu Michala Sadílka, ale jeho Africká republika v závěru srovnala z penalty. Oba týmy mají po předchozích prohrách ve skupině jenom jeden bod, přesto ale mají kvůli systému, který na mistrovství panuje, oba ještě šanci na postup ze třetího místa. No a konkrétně to Deeney označil za hroznou vizitku pro celý šampionát. O trápení Čechů píše i španělský deník Marca, podle kterého teď český tým musí v posledním zápase proti silnému Mexiku hrát opravdu o všechno. Rolling Stones spustí do světa další single. Jmenuje se Jealous Lover a učiní tak přesně za týden, tedy ve čtvrtek 25. června. Krátce na to pak kapela vydá i svoje nové už 25. studiové album, na kterém právě ten zmíněný single najdete. Celý album se jmenuje Foreign Tongues a půjde mezi fanoušky 10. července. Co se týče singlu Jealous Lover, tak ten je podle tiskové zprávy laděný do soulu a R&B a na piano a varhany si při něm zahrál taky Steve Winwood. Tak a o počasí už jsme mluvili, tak já to jenom potrhnu. Dneska jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35.
0: Děkujeme pěkně, mám pro vás další porci muziky, tentokrát z klasiky, to bude třeba Jimi Hendrix, mám pro vás ovšem taky Muse nebo Nickelback.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu dopravu dáme v rychlosti v této hodině. Dejte pozor, v Praze v Liberecké ulici směrem z centra za čerpací stanicí se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh, kolona sahá až na most barikádníků. No a v ulici 5. května, taktéž tedy v Praze směrem do centra na úrovni obchodního centra se srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. Dáme si Black Label Society.
0: Radio Rock Zone.
2: Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
14: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
13: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
14: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
13: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Živák White Stripes na rádiu Rockzone krátce po půl dvojce.
1: Rockzone, tam dnes naživo.
0: A my ještě jednou mrkneme na muziku, která nás čeká. Dneškem počínaje, startuje festival Metronom, letos poprvé na letišti v Letňanech, spousta skvělý muzik, mrkněte na to. Pojďme do klubu Cargo Gallery, letní kapela, Živé kvety v Malostranský besedě, Vanuatu jsou v Jazzdoku, v kafé v lese Dead Chicken Lottery a ve vagonu Ozzy a Black Sabbath, samozřejmě Revivaly. V Cihelně v Pardubicích, Rock in Pardubice, Alkohol, Slíže, Trautenberg, Traktor a další Midsummer Tunes 2026 startuje na pláži Klůček v Doxech. Tam je taky spousta muziky, Rock pro Strakonice v letním kině ve Strakonicích s kapelama Škvor, Hammer, Vosolit a další v brněnském amfiteátru Kraví hora Vlasta Redl s kapelou, no a Plzeň v divadle pod lampou Looks Like Hell, The Drop a taky Eco Theory a v Anděl Music Baru Arzen, Procrastination a taky Inscription.
1: Radio Rock Zone.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném Birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Halloween na Radio Rock Zone. Já už se pouze rozloučím, přeju vám krásný zbytek, neužijte si taky samozřejmě celý víkend, horký víkend, bacha na to. Od 14 s váma Šimon, no my se to dáme zase po víkendu hned v pondělí od 9 raní. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
10: Mám je auto.
11: I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma.
13: I moje hračky.
14: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
19: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
20: Byla. To dobré začíná u nás.
21: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
22: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
23: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Primal Scream na rádiu Rock Zone, co by hudební doprovod ke 13. hodině a 59. minutě. No tak jo, přátelé, v tuhle chvíli už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, pohodový páteční odpoledne. 19. červen, venku pořádný horko, každopádně svátek mají dneska Leošové, tak pánové, všechno krásný. No a se mnou už ve studiu taky Anička, pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: Čauky, čauky, je to tak. No a samozřejmě s těmahle pařákama přijdou pravděpodobně nějaký bouřky, tak se na to připravte, což není úplně ideální. Tady pro místní venkovní akce, kterých je taky dneska hodně, tak se na to pojďme podívat. Zásadní věc dneska na letišti v Letňanech začíná Metronom Festival, kde dneska zahraje třeba Tom Odell nebo Orville Peck, a nebo můžete zajít třeba na Cargo Gallery, kde se aspoň trochu schováte, kde zahraje letní kapela, případně můžete zajít do Jazz Docku na moje oblíbený Vanuatu. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky na rockzone.cz do sekce Club Life, tam to totiž všechno najdete. No a my už si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko letos opět nesplní závazek vůči NATO. Policisté zasahovali proti teroristům napojeným na Islámský stát a Masarykův okruh čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Česko bude v NATO dál černým pasažérem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle předsedy vlády je prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
3: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. Kriminalisté vyšetřují včerejší střelbu v Levíně na Berounsku jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování. Případ ale odloží, protože útočník zemřel. 70-letý muž tam legálně drženou zbraní nejprve vyhrožoval sousedům a střílel po okolí, poté pálil i na přivolané policisty a nakonec se zabarikádoval v domě. Na místě zasahovali desítky hlídek a vrtulník a když zásahová jednotka vtrhla dovnitř, našla muže mrtvého. Obrátil totiž zbraň proti sobě. Motiv činu zůstává neznámý. Policie na místě pokračuje v ohledání a sousedé i radnice shodně uvádějí, že s problémovým seniorem ani jeho rodinou nikdy žádné spory nebyly. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, zasáhla proti teroristické organizaci napojené na Islámský stát. Během operace, na které spolupracovala i americká FBI, policisté pozatýkali několik podezřelých lidí původem z Čečenska a Střední Asie. Bezpečnostní složky si mezi sebou vyměnily obrovské množství informací, což pomohlo posunout kupředu hned několik důležitých vyšetřování. Do akce se zapojili také experti na kyberkriminalitu, kteří pomáhali odhalit, jak teroristé financují své buňky v Evropě pomocí kryptoměn.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na brněnském Masarykově okruhu dnes začíná víkendová velká cena MotoGP a na místo už míří první fanoušci. Aut je kolem okruhu čím dál víc, ale doprava je zatím plynulá. Největší nápor policie čeká v neděli po skončení závodu. Řidiči mají sledovat značky a poslouchat pokyny policistů, protože na silnicích platí změny a někde se kvůli urychlení parkování jezdí v protisměru. I v okolí okruhu platí přísný zákaz létání z drony. Kdo nechce jet autem, může využít bezplatné autobusové linky C a Z, které jezdí přímo z Brna. Manic Street Preachers se chystají pokořit Prahu. Legendární velšská formace vystoupí na festivalu Metronom Prague, který začíná už dnes. Ona ale odehraje svůj koncert na letišti v Letňanech až zítra, a to konkrétně po 5. hodině odpoledne. Kapela se proslavila politicky a sociálně angažovanými texty i tím, že o těchto věcech mluví na svých show, takže na to buďte připraveni. V jejich setlistech se objevují takto laděné staré glampunkové hity jako Design for Life, Motorcycle Emptiness nebo If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Určitě zazní ale i novější pecky, rozhodně třeba Hiding in a Playside, která vyšla loni na albu Critical Thinking, a znáte ji dobře i z našeho vysílání. Pokud se tam chystáte, tak si to moc užijte. Yes, I knew this thing would end. Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazněji méně. Zítra přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů pro boha živýho a v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Tak ještě, že tady v rádiu máme tak krásně chladivou klimatizaci. Já děkuji Aničce za zprávy. No a po 14. hodině nás tady z muziky čekají Sabatoni, taky Vanastovky. No a na úvod hodiny Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Def Leppard, rok 1983, klasický album Pyromania a jeden ze songů z téhle desky Foolin právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme omrknout aktuální situaci na silnicích, 14 hodin 19 minut. No a Lenka z Global Assistance nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Praze začala odpolední špička, dlouhé kolony v obou směrech jsou na východní Štěrboholské a jižní spojce, popojíždí plzeňská D5 na příjezdu do Prahy od Rudné od 6. kilometru a ta kolona pokračuje až na pražský okruh Kořichu na 19. kilometr a ustává se také v obou směrech k Belská. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Na dálnici D1 na 279,5 kilometru ve směru na Ostravu bouralo osobní auto s nákladňákem. Na místě zasahuje policie, projíždí se zatím bez držení. Na Mělnicku na výjezdu z Kralup nad Vltavou směrem na Kozomín se srazilo osobní auto taky s nákladním. Vozovka je průjezdná Kyvadlově. Na trase z Liberce směrem na Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou bouraly dvě osobní auta, na místě zasahuje policie, blokovaný je levý jízdní pruh a pozor taky za výjezdem ze Svitav směrem na Moravskou Třebovou, srazily se tam tři osobní auta, zablokovaly jeden jízdní pruh, čekejte nárazový zdržení. Všem řidičům šťastnou cestu, Soundgarden za pár minut a předtím taky novinka od Foo Fighters, Of All People.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: A Česku vládnou tropy, aktuální teploty okolo 31 stupňů, většinou slunečno, pardon. V noci na zítřek čekáme taky oblohu bez mraků, teploty mezi 21 až 16 stupni. Zítra, to znamená v sobotu, bude zase převážně slunečno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy, a to hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silný. No a nejvyšší denní teploty, představte si, 31 až 36 stupňů. Tak myslete na pitný režim. Pojďme dál, čeká nás Eric Clapton a taky kapela Hailstorm, The Steeple.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Ulici u Papírny, u křižovatky s Partizánskou, dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Na Praze 4, v křižovatce ulic Chorobská a Záběhlická, taky nehoda dvou osobních aut, čekejte tam silný provoz. A na jižní spojce u sjezdu do ulice v Korytech směrem na Černý most se srazilo osobní auto s nákladním, blokované jeden jízdní pruh a kolona sahá až do ulice 5. května. No pane jo, no a mám tady taky ještě jedno Brno, pozor, aktuálně v Botanické ulici u křižovatky s Hrnčířskou, dvě osobní auta, které částečně brání v provozu, takže bacha i tam.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
14: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Pixies se songem The Vega Suite na rádiu Rockzone nám tady dohrála pár vteřin před 15. hodinou, tedy ve chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Příjemný pohodový páteční odpoledne. Se mnou už taky Anička, pojďme si dát další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj, stoprocentně si dáme další rychlej přehled zpráv, ale ještě předtím se koukneme na to, kam můžete dneska vyrazit. Máme tady nějaký takový festáky, který by se vám takhle třeba mohli líbit při pátku. Jeden takový se nachází v Pardubicích, Rock in Pardubice, kde dneska zahrajou Alkohol, Koblížci, Horkýže nebo taky Trautenberg a Traktor. V cihelně Pardubice najdete tento skvost. No a kdybyste chtěli něco jiného, tak můžete vyrazit ještě o kus dál. A to do Strakonic, kde je dneska Rock pro Strakonice, kde zahrajou Vosolit, Hammer, Fred a nebo taky kapela Škvor a nachází se to prosím pěkně v letním kině. Těch akcí je mnohem víc, tak případně mrkněte na náš web, tam to všechno najdete, nebo taky koukněte na sociální sítě, tam to totiž najdete taky. No a my si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Po primátorovi Karviné pátrá policie. Češi si našli zálibu v ježdění na dovolenou karavanem a kryt rafinérie v Moskvě zřejmě odpálila ruská střela. Policie hledá primátora Karviné Jana Wolfa, vyhlásila po něm pátrání. Wolf je obviněný v korupční fotbalové kauze. Od fotbalové asociace Česka dostal zákaz činnosti. Ta v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a udělila Wolfovi 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolfovo jméno se dnes objevilo v policejní databázi s popisem hledaného. Na samotné pátrání upozornila Česká televize. Wolf dříve opakoval, že s obviněním z korupce nesouhlasí. Potvrdil také svůj dosavadní postoj, tedy to, že na místo primátora nerezignuje. Podle posledních zpráv je také rozhodnutý funkci v podzimních komunálních volbách obhajovat. Přes polovinu Čech vyrazí na dovolenou autem nebo karavanem, ukázal to průzkum agentury Ipsos pro platformu Vize 0. Nejčastěji na zahraniční pobyty autem míříme do Chorvatska, Polska nebo Itálie. Dopravní expert Roman Bucký upozorňuje, že před dlouhou cestou je nutná kontrola osobních dokladů i stavu vozidla.
3: Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme. Nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják.
1: Turisté by si měli také prostudovat pravidla silničního provozu země, do které se chystají vyrazit. Při samotném cestování autem je pak důležité myslet na pravidelné přestávky. Včerejší velký výbuch v moskevské rafinérii zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruské protivzdušné obrany Pancir. Ukazují to videa na sociálních sítích, která pravděpodobně natočili čínští turisté. Na záběrech je vidět, jak ruská raketa mine dron a zasáhne přímo nádrž s palivem. Při výbuchu odlétl kryt jedné z nádrží v rafinérii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze. Nezávislá média upozorňují, že ruská obrana při tomto velkém útoku opakovaně míjela cíle a drony nebo jejich trosky pak padaly na budovy a nákupní centra.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto 2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálesa ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Salač přitom hned několikrát objevil i na čele, ale nakonec to rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru nestačilo. Fanoušci legendárních Brouků mají zase důvod k radosti. Dlouho ztracené části záznamu vystoupení Beatles v pořadu Top of the Pops z roku 1944 jsou na světě. Získala i skupina Film is Fabulous údajně od rodiny zemřelého průmyslníka, který měl nahrávku dlouho schovanou. Původních 35mm film z hity Can't Buy Me Love a You Can Do That bude teď zrestaurován a posléze se vrátí do archivů BBC. Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazněji méně. Zítra přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i bouřky a taky dost silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, pro boha, a v tisíci metrech na horách kolem 27.
0: Tak to bychom měli a děkuji, aniž se za zprávy po 15. hodině. Tady na vás čeká kapela Embryon Dawn, taky Tři sestry. A jako otvírák si dáme Kaiser Chiefs a jejich Ruby, tak ještě jednou příjemný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Výlet do historie kapely Iron Maiden, rok 1980, jejich debutový bezejmenný album a na něm i tahle zásadní hitovka Running Free na rádiu Rock Zone, kterou ještě zpíval Paul Di'Anno.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od heavy metalový klasiky pojďme na silnice 1520. Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy je kolona od Rudné od 5. kilometru a pokračuje na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na jižní spojce směrem na Černý most v koloně u Spořilova bourala 3 osobní auta. Připravte se na narůstající zdržení. Ve Strakonické ulici směrem z centra bourala 3 osobní auta s kamionem. Počítejte se zdržením. A nehody policie vyšetřuje také v Poděbradské směrem do centra před křižovatkou Zloubětínskou, v Praze 4 v křižovatce ulic Chodovská a Záběhlická a v Praze 8 na Kobyliském náměstí u křižovatky s Horňáteckou. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, děkuju, kousek za Prahou, pozor, ve Vyžlovce v Pražské ulici bourali tam 2 osobní auta, projedete s omezením. Na trase Vysoké Mýto Litomlyšl u Cerekvice nad Loučnou se srazily 2 osobní auta, blokou jeden jízdní pruh a v obou směrech se tvoří dlouhý kolony. A velký pozor, aktuálně taky v Brně v Husovickém tunelu směrem na Světavě došlo tam k požáru vozidla, na místě jsou hasiči a policie a tunel je neprůjezdný, takže počítejte taky se zdržením v koloně. Lenny Kravitz nás čeká a předtím taky novinka od kapely Revivalists. Hard stop.
1: Radio Rock Zone.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
15: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
17: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Legendární Black Sabbath, legendární song Paranoid v živém provedení, no a samozřejmě celá hodinka živáků od 6 večer v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert provede vás ním dneska můj kolega Frank. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se podívat, na jaký koncerty můžete dneska vyrazit.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Vzhledem k tomu, že je to opravdu dneska hodně v nabídce, tak odkazuju na náš web rockzone.cz do sekce Club Life, kde najdete kompletní seznam všech hudebních akcí na dnešní den, stejně tak to najdete i na našich sociálních sítích. Tak pojďme na to, tady v Praze dneska na letišti v Letňanech startuje festival Metronom a dneska tam na programu třeba KD, Tom Odell nebo Orville Peck. Na Cargo Gallery Letní kapela, v Malostranský besedě Živé květy, v jazzdoku Vanuatu, v Kafe v lese Dead Chicken Lottery a EEVN a ve vagonu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. V Pardubicích, v tamní cihelně, festival Rock in Pardubice 2026, Alkohol, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg, Traktor a ještě nějaký další. V Doxech na pláži Klůček Midsummer Tunes 2026, dneska třeba Lows and the Celtic Link, Malem Irish a Moravian Bastards. Ve Strakonicích v letním kině Rock pro Strakonice 2026, zahrajou tam třeba dneska Vosolit, Hammer, Fred nebo Škvor. Pojďme do Brna, v amfiteátru Kraví hora Vlasta Redl s kapelou, v Plzni v Anděl Music Baru Arzen, Procrastination a Inscription a v divadle pod lampou Looks Like Hell, The Drop a Echo Theory. No tak jo, já myslím, že určitě z čeho vybírat. My pojďme dál s muzikou tady na rádiu Rockzone, čekají nás Inexus a taky Evanescence, Fight Like a Girl.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném Birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ve čtyři další zprávy s Aničkou, teď ještě jeden pohled na dopravu 15:45. Lenko, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Nehoda překáží ve Strakonické.

0: V Kyjově u křižovatky ulic Strážovská a pod Kohoutkem došlo k nehodě dvou osobních aut, čekejte tam silnej provoz. Na Blanensku mezi Ludíkovem a Němčicemi bourala motorka s dodávkou, na místě zasahou záchranáři, projedete s omezením. A na Brněnsku pozor, na příjezdu do Předklášteří od Štěpánovic bouralo tam osobní auto s motorkářem, na místě taktéž záchranáři, i tam projedete s nějakým tím omezením.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: tak 16. hodině nás doprovodil Mr. Sting se songem All This Time. V tuhle chvíli už vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Příjemný, byť velmi horký páteční odpoledne přeju. Se mnou už taky Anička, abychom si na začátek hodiny taky dali další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, já vás samozřejmě taky zdravím. No a vzhledem k tomu, že nám před chvilkou dohrál Sting, tak se možná hodí připomenout, že právě Stinga můžete v neděli vidět na festivalu Metronom, který dneska začal a na letišti v Letňanech, mimo jiné zítra tam třeba taky vystoupí Nick Cave, což mě teda extrémně mrzí, že pravděpodobně neuvidím, a tak uvidíme, jestli mi to vyjde aspoň v neděli se Stingem. Každopádně to je takový lákadlo pro vás na víkend, pokud vás nesejmou nějaký bouřky. No a kdybyste nebyli třeba zrovna v Praze a chtěli jste zažít něco třeba v Brně, tak můžete dneska vyrazit do amfiteátru Kraví hora, kde dneska zahraje Vlasta Redl s kapelou. Je toho mnohem víc, tak mrkněte i na naše stránky na web Rockzone, a nebo taky se můžete podívat na sociální sítě. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Začala stavba dalšího úseku metra D. Sociální sítě na Slovensku budou přístupné až od 16 let a podle expertů jsme si JAR předvedli strašný fotbal. Praha začala stavět druhou část linky metra D. Projekt odstartoval se zpožděním více než 2,5 roku. Úsek nové linky metra z Olbrachtovy na Nové Dvory navazuje na první část mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Její stavba začala před 4 lety. Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek věří, že v souvislosti s Dčkem dojde letos k dalšímu posunu.
3: Počítáme s tím, že ještě v září letošního roku bychom měli vypsat zakázku na zhotovitele, který potom dodá a vybaví stanice Libuš a Písnice. Pokud všechno půjde hladce, počítáme s tím, že bychom je měli uvést do provozu současně s tím úsekem 1D1B, kde se v současnosti nacházíme, to znamená do konce roku 2032.
1: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Začátek stavby druhého úseku nabral výrazné zpoždění kvůli opakovaným napadením tendru a antimonopolního úřadu. V Pardubicích v Labi se v noci utopil 32letý muž, podle svědka chtěl přeplavat řeku, ale už se nevynořil a navíc byl pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Hasiči a policisté po něm bezúspěšně pátrali celou noc na hladině i na březích. Tělo muže našli až dnes odpoledne při volání policejní potápěči. Slovensko chystá velký zákaz pro děti. Sociální sítě v online prostoru chce zpřístupnit až od 16 let. Ochranný režim má být automatický na základě britského modelu a pro všechny platformy.
4: Opatrenie sa má týkať sociálnych sietí ako Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat a X. Aplikácie určené výlučne na komunikáciu zostanú povolené. Návrh pripravilo viacero ministerstiev a ide o komplexné riešenie, po ktorom dohovolali školy aj rodičia. Osobitný režim budú mať tínedžeri od 16 do 18 rokov. Tu platformy vypnú zdieľanie polohy, aby sa posilnila ochrana pred kontaktom s cudzími osobami. Jozef Balko, Slovensko.
2: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
1: Bývalý anglický fotbalista Troy Deeney ostře skritizoval remízu Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě. Zápas označil za příšerný a přirovnal ho k dětskému fotbalu, kde se jen bezhlavě střílí z dálky. Češi sice vedli po gólu Michala Sadílka, ale Jihoafričané v závěru srovnali z penalty. Oba týmy mají po předchozích prohrách ve skupině jen jeden bod, přesto mají kvůli systému turnaje stále šanci na postup ze třetího místa, což Deeney označil za hroznou vizitku pro celý šampionát. O trápení Čechů píše i španělský deník Marca, podle kterého teď český tým musí v posledním zápase proti silnému Mexiku hrát o všechno. Do kina nejlépe nějakého letního můžete dneska vyrazit na film Šedá zóna. Režisér Guy Ritchie v něm přináší hvězdně obsazený špionážní příběh, ve kterém žádné jistoty neexistují. V hlavních rolích se ukážou elegáni Henry Cavill a Jake Gyllenhaal. A ti přilákali i Sašu Ptáčkovou, ta vám řekne víc.
5: Sledujeme dva elitní specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně zákona.
6: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
5: Jejich nová mise se zvrhne v nebezpečnou hru o miliardy a přežití jedné klíčové ženy. Během akce napříč Evropou se ukazuje, že v tomhle světě není nikdo úplně nevinný.
7: I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
1: Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v 1000 metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazně méně. Zítra přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 630 a v 1000 metrech kolem 27.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 16. hodině si tady prosím vás zahrajeme Slash s Milesem Kennedym, taky Bon Jovi a na úvod hodiny to budou Kabáti a Budlaci.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Starý rockový klasiky není nikdy dost. Kapela Foreigner, rok 1978 a hitovka Hard-Blooded na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se jdeme znovu podívat na dopravu 16.22, no a Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu na 24. kilometru u Zličína směrem na dálnici D1 bouralo osobní auto s kamionem, počítejte se zdržením. Na výjezdu z Prahy na Strakonice u sjezdu na Jíloviště se srazilo osobní auto s motorkou, kolona začíná u Pražského okruhu. V záběhlících v Pražské ulici u křižovatky s ulicí u Zahradního města bourala dvě osobní auta. A v Dolních Měcholupech v Kutnohorské ulici u křižovatky s Kardausovou bouralo osobní auto s kamionem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, a z Prahy ještě doplním křižovatku ulic Hlavní a Na Chodovci. Bouraly tam dvě osobní auta, projedete s omezením. Velký pozor dávejte taky na dálnici D1 na 188. kilometru směrem na Brno. Srazilo se tam osobní auto s nákladňákem a blokovaný jeden jízdní pruh. Kolona sahá až ke sjezdu na Ostrovačice. A v Havířově pozor v Orlovské ulici. Dva osobáky v sobě, počítejte se zdržením. Jdeme dál, čekají nás Cranberries a taky Pretty Reckless a jejich novinka Love Me.
1: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
14: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
15: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Jedním slovem vedro. No, aktuální teploty okolo 34 stupňů, k tomu slunečno. Někdo to má rád, někdo ne. Každopádně vězte, že tohle počasí ještě nějakou dobu potrvá. Noc na zítřek jasno až polojasno, teploty 21 až 16 stupňů, tak alespoň na chvíli nějaký ochlazení. Zítra ovšem zase převážně slunečno, během dne přechodně až zataženo a místy, a to hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silný, a nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsiových. Čekají nás Def Leppard a taky Alice Cooper, Up All Night.
2: Ten silváčtí Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 17. hodina, kdy si tady s Aničkou dáme další rychlej přehled zpráv. Teď ovšem samozřejmě ještě čerstvý pohled na dopravu, no a Lenka z Global Assistance nám řekne, jak to teď vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy na Strakonice u sjezdu na Jíloviště se srazilo osobní auto s motorkou. Dopravu řídí policie, kolona začíná od Lahovic. Doprava v Praze odpovídá páteční odpolední špičce. Kolony jsou na všech obvyklých trasách, jako je východní Štěrbohovská a jižní spojka v obou směrech. Kolony jsou také na výjezdech z Prahy, třeba v ulici Přátelství v Uřiněvci. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju, já s dovolením Prahu ještě doplním. Na Pražském okruhu na 23. kilometru na nájezdu směrem k D1 se v pravém pruhu stala dopravní nehoda, počítejte se zdržením v koloně, a v Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí k Žižkovu bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. V Českých Budějovicích v ulici Bohuslava Martinů v křižovatce s Vřesovou se srazilo osobní auto s motorkářem, došlo tam ke zranění, tak počítejte s omezením provozu a pozor taky na trase Svitavy Brno u Hradce nad Svitavou, srazily se tam tři osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se ale zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku.
9: Mám je auto.
10: I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma.
12: I moje hračky. Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Závratné megaslevy.
16: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
3: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Americká dvojice Black Keys on repeat na rádiu Rockzone. Tak, přátelé, 17 hodin přesně, to je ta chvíle, kdy vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný tropický páteční odpoledne. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, toto uteklo. No a v jejím úvodu taky další zprávy o Taničky, ahoj.
1: Ahoj, nás společná poslední hodinka ještě nečeká, my si to tady spolu protáhneme se zprávama ještě i do dalších hodin. Každopádně, kdybyste dnešní večer chtěli strávit na nějakém tom koncertě a byli třeba poblíž Plzně, tak můžu nabídnout v divadle pod lampou dneska Looks Like Hell, The Drop, anebo taky Eco Theory. A v Anděl Music Baru dneska zahrajou Arzen, taky Procrastination a nebo Inscription. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na náš web do sekce Club Life nebo na sociální sítě, tam to najdete všechno taky, protože vám to tam Frank poctivě láduje. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražský lídr hnutí ANO Prokop se hájí svým podnikáním. Starosta Benátek chce zvýšit poplatek pro turisty a Salač vstoupil do domácí velké ceny v Brně druhým místem v úvodním tréninku. Pražský lídr hnutí ANO Ondřej Prokop dnes na tiskové konferenci hájil nákup svých nemovitostí jako legální a peníze na ně podle svých slov získal z podnikání a z burzy. Přiznal však chybu, že do majetkového přiznání nenapsal 3 družstevní byty a je připraven za to zaplatit pokutu. Celou věc označil za kampaň proti své osobě, nicméně kvůli této kauze ho už pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru a v pondělí se bude řešit i jeho konec v dozorčí radě dopravního podniku. Policie se navíc zajímá o jeho další byt na Břevnově, který koupil v domě vedle bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, jehož případ vyšetřují kriminalisté. Nejlepší teplotou pro vychlazené pivo je 28. Řeč je samozřejmě o venkovní teplotě. Vyplývá to ze statistik pokladních systémů, na které se podíval předseda gastronomické sekce hospodářské komory Luboš Kastner.
3: Můžeme vést debaty a širší výzkumy o tom, proč to tak je. My samozřejmě hypotézy máme, ale je to opravdu tak, že každý stupeň má vliv na celé gastro. A to můžeme shrnout do toho, že vlastně teplé slunné počasí je takovým nejlepším marketingovým ředitelem české gastronomie.
1: Přestože teplé počasí na Čechy stále funguje, za popíjením do hospod a restaurací obecně vyrážejí méně než před lety. Například konzumace piva v posledních letech setrvale klesá. Do Benátek možná budeme jezdit spíše jen mimo sezónu. Nový starosta Benátek Simon Venturini totiž chce zvýšit vstupné pro turisty až na 50 eur. Současný poplatek 5 eur lidi neodradil a počty návštěvníků neklesly. Město zavedlo vstupné před 2 lety pro jednodenní turisty. Letos se platí už v 60 nejrušnějších dnech. Osvobození jsou ubytovaní hosté, místní a děti do 14 let. Vybrané peníze jdou na údržbu města a na městské služby. Nový starosta chce poplatek odstupňovat podle zaplnění města od 30 do 50 eur. Návrh teď zkoumá městská rada, pak ho ještě musí schválit italská vláda.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Salač se přitom hned několikrát objevil i na čele. Nakonec to ale rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru nestačilo. Michal Prokop se stane čestným občanem Prahy, schválili to zastupitelé na svém včerejším jednání. Na toto vyznamenání navrhl legendárního hudebníka a frontmana Famous Five primátor Bohuslav Svoboda. Podle něho si ho zaslouží a jako zvláštní projev úcty za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Společně s ním bude takto poctěn i francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Má počík mušketi těla a čeká na švéda. Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16 v tisíci metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazněji méně. Zítra přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 v tisíci metrech na horách kolem 27.
0: Tak to bychom měli, aniž se opětovně děkuju za zprávy. Po 17. hodině si tady z muziky dáme Five Finger Death Punch, Plexus a novou hodiny australskou bandu Airborne se songem Too Much, Too Young, Too Fast.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Velká rocková klasika z roku 1985, duet se dvou někdejších parťáků syrský kapely Thin Lizzy, tedy Garyho Moora a Phila Lynotta, Out in the Fields, právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a od rokový klasiky k dopravě 17.21, Lenko, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy na Strakonice u sjezdu na Jíloviště se srazilo osobní auto s motorkou. Dopravu řídí policie, kolona začíná u Malé Chuchle. Nehoda komplikuje dopravu v ulici 5. května ve směru do Brna. Kolona je od jižní spojky od Krče. Bouralo se také na jižní spojce ve směru na Smíchov před sjezdem na Chodov. Tady je kolona od Lanového mostu. V Podibratské ulici u křižovatky s ulicí Žižkovou bourala dvě osobní auta a na křižovatce ulic Hlavní a na Chodovci bourala také dvě osobní auta. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Pozor, aktuálně taky v Liberci v Úsově ulici u křižovatky s Vítěznou dva osobáky v sobě. Došlo tam navíc k úniku oleje, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Na Českokrumlovsku na trase z Rakouska do Horní Plané u přední Zvonkové zasahují záchranáři u nehody motorkáře, projíždí se tam kyvadlově. No a na Českobudějovicku na výjezdu z Dlouhý Stropnice směrem na Šejby, tam taktéž záchranáři zasahují, a to pro změnu u nehody osobního auta s nákladním. Silnice tam úplně uzavřená a na Brněnsku na příjezdu do Ostrovačic od Brna bourala motorka, na místě taky záchranné složky, počítejte se zdržením v koloně. Tak to vidíte sami, jezděte opatrně, hlavně pokud jste tedy těmi motorkáři, vidíte, jak to může někdy dopadnout. Dáme Offspring a dáme taky novinku od Europe, One on One.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
13: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
15: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
14: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
15: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
14: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Klíně a živá verze skladby Hammer to Fall, no a samozřejmě celá hodinka živáků od česti u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Co vám nabídnu ještě já, Jimiho Hendrixe, anebo taky švédský Ghost, Call Me Little Sunshine.
1: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rozloučíme se pohledem na dopravu 17.48. Lenka nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy popojíždí nesouvislá kolona od Rudné od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Jehoda komplikuje dopravu v Praze v ulici 5. května ve směru do Brna. Tady je kolona od jižní spojky od Krče. A bouralo se také na jižní spojce ve směru na Smíchov před sjezdem na Chodov. Tady je kolona od Lanového mostu. A na výjezdu z Prahy na Strakonice u jezdu na Jiloviště už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. Blanensko, pozor v Cerhově na místní komunikaci, zasahují tam záchranáři u nehody dodávky s motorkářem. A ve Valašském Meziříčí v Krásenské ulici tam taktéž záchranné složky pro změnu u nehody osobního auta, i tam čekejte omezení. No tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno, od česti už Frank a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání naposledy před víkendovou přestávkou, takže krásný zbytek pátku přeju, krásný nadcházející víkend, přežijte ty vedra a my si to spolu dáme zase v pondělí klasicky od 2 odpo do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
4: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
9: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?

0: Jděte se své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
1: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný páteční podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone, ale dneska tady nejsem sám, ne, tady nikdy nejsem sám, skoro nikdy tady nejsem sám, dneska je tu se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojice a spolu tvoříme duo
1: Froňule.
0: Já jsem si to nechával, víš, jako takhle naš.
2: Já už jsem se doma lekla, že mě vynecháš a bude to, ahoj, jsem tady Frank, jsem tady sám a jsem na to hrd.
0: No. No tak jako ne.
2: No ne, dobře. No.
0: Nicméně my vám přejeme krásný pátek 19. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Leošům, Leům, Leonardům, Leonům, Levům a Ruslanům, který ho dneska slaví. Taky se ještě podívám, co pro vás tady mám přichystanýho hezkýho, zajímavého, jestli vůbec tady něco zajímavého hezkýho je.
1: Jestli nic nemáš, já tady mám spoustu koncertů.
0: Nemám a máte vlastně, jako si myslím, dneska na výběr, tak ze třech možností k debat, buď to je někde u vody, nebo v nějaký příjemně klimatizované místnosti, anebo v Letňanech na Metronomu.
1: Jakoby jo, no, to se docela vystih.
0: Každopádně ještě
1: poslední. Ještě někde
0: na pivičku.
1: Na zahrádce, na pivičku.
0: Piviště.
2: Za pipánko.
0: Ještě bych řekl, že je venku naprosto odporně.
2: Jo, tohle. No, je. A chceš něco říct?
0: No.
2: Zítra bude úplně stejně, možná ještě hůř.
0: A tak tam budou zase jenom dvě volby. Buď bude extrémně hnusně, jako horko, anebo budou velký bouřky.
2: Ano.
0: No, tak jsme se to krásně zhrnuli teďka.
2: Takže je superový den, nás čeká a víkend a všechno. A pak přijdou bouřky.
0: No.
2: No, je to super. Hele, já nevím, asi jakoby, jako jsou to pozitivní zprávy, ale jakoby jak se to vezme, no, tak si asi dáme ty další zprávy, ne?
0: Jo.
2: Dáme si všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
2: V horku je dobré vyhnout se kávě a alkoholu. Policie v Německu pátrala po 3měsíčním kojenci, nalezla zřejmě jeho tělo. A Plíšková a Bousková se v Nottinghamu utkají o finále. V horkém počasí je ale alkohol nebo i kofein problém. Při teplotách kolem 34 stupňů před jejich konzumací varuje Státní zdravotní ústav. Nedoporučuje ani sladké nebo ledové nápoje. Ty totiž zvyšují žízeň a tělo kvůli nim ztrácí vodu. Nejlepší je pít čistou vodu nebo minerálky, ideálně 2 až 3 litry denně po menších dávkách, přičemž nedostatek tekutin spolehlivě poznáte podle tmavé moči. Pozor si musí dát seniori a děti, které je potřeba k pití pobízet, ale nebezpečný je i pravý opak. Extrémní přepití vodou může zředit minerály v těle a způsobit vážné kolapsy, což hrozí hlavně kardiakům. V Liberci počítejte s dopravními komplikacemi. Kvůli rekonstrukci mostu na silnici první třídy číslo 35 bude zavřená rušná křižovatka Sněhulák. Auta tam neprojedou od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 ráno. Druhá část uzavírky pak začne zítra v 18 a skončí v neděli ráno. Objížďka povede přes ulice Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drukolová vysvětluje důvody dopravního opatření.
4: Uzavírky pod mostem jsou nutné kvůli bezpečnému provádění oprav spodní části mostní konstrukce. Toto opatření chrání řidiče, chodce i pracovníky před riziky spojenými se stavební činností.
2: Průtah Liberce je nejrušnější komunikací nejen v krajském městě, ale v celém regionu. Denně tudy projede kolem 50 tisíc automobilů. Provoz na silnici je kvůli rekonstrukci mostu nad Sněhulákem omezený už od neděle. Německá policie na jihozápadě vyšetřuje otřesný případ. Nejprve od večera pátrala po pohřešovaném 3měsíčním kojenci. Dnes podle všeho nalezla jeho tělo. Informovala o tom agentura DPA. Chlapeček včera pozdě večer zmizel z kočárku. Podle deníku Bild v té chvíli jeho matka vynášela nákup do bytu v patře. Událost se stala v Renningenu v Bádensku v Württembersku. Po dítěti pátralo 50 policistů se psy, vrtulníky a drony s termokamerami. Policie zatím podrobnosti neuvedla, sdělila ale, že by to mohl být pohřešovaný kojenec.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
2: Karolína Plíšková a Maria Bousková postoupily do semifinále v Nottinghamu. České tenistky se tak spolu utkají o účast ve finále travnatého turnaje. Plíšková dnes porazila Australanku Gibson. Bousková si zajistila první semifinále turnaje WTA na trávě po triumfu nad Němkou Mary. Manic Street Preachers se chystají pokořit Prahu. Legendární velská formace vystoupí na festivalu Metronom Prague, který začal už dneska. Ona ale odehraje svůj koncert na letišti v Letňanech až zítra, a to konkrétně po 5. hodině odpoledne. Kapela se proslavila politicky a sociálně angažovanými texty i tím, že o těchto věcech mluví na svých show, takže na to buďte připraveni. V jejich setlistech se objevují takto laděné staré glam punkové hity jako A Design for Life, Motorcycle Emptiness nebo If You Tolerate Tried This, Your Children Will Be Next. Určitě zazní ale i novější pecky, rozhodně třeba Hiding in a Plain Sight, která vyšla loni na albu Critical Thinking a znáte ji dobře i z našeho vysílání. Pokud se tam chystáte, tak si to moc užijte. Ještě tady chvilku hrát tu písničku, to bylo dobrý.
0: Ne.
2: Aha, dobře, večer bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazněji méně. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách kolem 27.
0: No, tak děkuju, Aničko, já jsem chtěl něco dodat a vlastně mi jako nic nenapadlo, protože ty jsi to tady tak jako hezky.
2: Já to klidně shrnu.
0: No.
2: Je potřeba pít hodně vody, bude vedro, metronom je a v Liberci se nejezdí. No.
0: Super.
2: To jsem to mohla říct rovnou takhle a nemusela jsem tady předčítat velké ódy.
0: Já si taky myslím.
2: Jo.
0: No, tak my se radši dáme další muziku, na to jsem zase dobrý já, tak vám tady teďka budu hodinku hrát živáky, samozřejmě v rámci našeho pravidelného pořadu Nekonečný koncert, že?
2: No, vypnul jsem Manic Street Preachers, já nevím, jakoby.
0: No, tak
2: na hudbu jsem tady dobrý, to jo, ty vado.
0: Za hodinu se je třeba dáme, možná.
2: Na přání? Zahraješ mi?
0: No, nevím. A každopádně živáky, ano, a hned skrý pro vás mám třeba Metallica, Red Hoty a nebo Black Sabbath a jich Into the Void.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: První trojice živáků za náma na Radio Rock Zone, no a my se v 18.23 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. V Průmyslové ulici směrem na Hostivař u křižovatky s Černokosteleckou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na jižní spojce ve směru na Smíchov před sjezdem na Chodov probíhá došetřování nehody, kolona je od Lanového mostu. A na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 je kolona od plzeňské D5 k Ořechu na 19. kilometr. V Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky a my už se pojďme dát další živáky. Čekají nás YouTube, Depeche Mode nebo R.E.M. a jejich It's the end of the world as we know it.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, letní kino Houštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert kolo koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma YouTube a jejich živák Elevation, a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit a že je tady toho požehnaně. Začneme Prahou, kde na Letňanech, na letiště respektive probíhá první den festivalu Metronom. V Cargo Galerii vystoupí letní kapela, v Malostranské besedě Živé květy, v Jazz Doku Vanuatu, v Kafe v lese Dead Chicken Lottery a EEVN a ve vagónu Ozzy Osbourne a Black Sabbath Revival. V Pardubicích na Cihelně proběhne Rock in Pardubice, v Doxech na pláži Klůček proběhne akce Midsummer Tune, ve Strakonicích v Letňáku Rok pro Strakonice, v Brně na Amfíku Kraví hora, v Lastarédl s kapelou, v Plzni v Anděl Music Baru vystoupí Arzen, Procrastination a Inscription a v divadle pod lampou Looks Like Hell, The Drop a Echo Theory. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life a část z nich taky na našich sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další živáky. Čekají nás Evanescence anebo Nirvana a jejich Lithium.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v té hodině mrkneme, jak to vypadá s dopravou. Na D8 na 45,5 km ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Na dálnici D11 na 11. kilometru ve směru na Hradec Králové bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Na dálnici D10 na 44,5 km na sjezdu na Mladou Boleslav ve směru na Turnov bouralo osobní

0: auto s motorkou v pravém pruhu, počítejte se zdržením v koloně od 40. kilometru a na dálnici D2 na 47. kilometru ve směru na Bratislavu stojí porouchaný kamion na krajnici, dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ty živáky a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7 hodina večerní, to znamená jenom jediný, že si na rádiu Rock Zone dáme další rychlej převod zpráv, ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Froňule. My vám tady ještě jednou přejeme krásný pátek 19. června 26 a tak dále a tak dále.
1: Wow, to
0: teď tady hezky. Čtu. Ne, mě totiž zarazilo, že tady v pozvánkách jako na koncerty máme samozřejmě Metronom Festival, který dneska začal na letišti Vatňanech. A teď je tady jako výčet těch, kdo tam hrajou. Dneska jde? Co jde dneska?
1: Dneska jde tam Tom Odell třeba. Prosím vás, kdybyste to nepochopili, ono takhle, když to vidíte čtený před sebou, tak to vypadá docela dobře, ale hraje tam Kade, Kate.
0: Jo.
1: No, a taky Tom Odell, anebo Orville Peck.
0: No, Orville Peck už dohrál, prej byl skvělej, to je takový ten pán s tím kloboučkem a třástěma.
1: A jo.
0: Z něj teda, z toho klobouku. Ne, že on by měl jako... Ježiš, to je pátek, jak vyšitej tohle, to je super.
1: To je past tohle.
0: No.
1: Nebudu odpovídat, vypovídat. Nic, dáme tady taky ještě nějaký jiný tepy. Jazz Dog, Vanuatu, tam dneska zahraje, to je bývalá kapela od Radima Hladíka.
0: No.
1: Taky, částečně.
0: No, nevím.
1: Tak dobrý, že to víš.
0: No.
1: V Malostranský besedě Živé květy. V Cargo Gallery dneska je letní kapela, dneska je to venku hodně letní, tak můžete si dát ještě letní kapelu k tomu. A...
0: Na lodi.
1: Na lodi,
0: no.
1: Na Cargo.
0: Ano.
1: No, dobrý to bude. No a taky nás čekají, že jo, ty zprávy tam ty, takový ty, co musím teďka říkat. Tak já pak zase udělám zhrnutí možná. Ale teď si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Primátor Wolf se ozval z dovolené v Chorvatsku. Česko už má málo vodních nádrží a policisté zasahovali proti teroristům napojeným na Islámský stát. Primátor Karviné Jan Wolf o sobě dal vědět. Na síti napsal, že je na dovolené v Chorvatsku a že to podle něj policie ví. Ta po něm dnes vyhlásila pátrání. Wolf je obviněný v korupční fotbalové aféře. Ten dodal, že do úřadu se vrátí příští týden. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách se chystá naopak svou funkci znovu obhajovat. V Česku by měly podle ministra zemědělství Martina Šebestiána vzniknout nové vodní nádrže. Ty současné totiž nebudou v budoucnu stačit. Zlom má přijít zhruba za 20 let, kdy krajina kvůli delšímu vegetačnímu období spotřebuje víc vody. Nové přehrady navíc pomohou i jako ochrana před povodněmi. Stát má vybraných celkem 20 míst, ale nejblíže k realizaci jsou 3 projekty. Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Ministr upozornil, že od roku 1989 u nás nevznikla žádná nová přehrada a financování těch budoucích chce stát poskládat z českých i evropských peněz. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, zasáhla proti teroristické organizaci napojené na Islámský stát. Během operace, na které spolupracovala i americká FBI, policisté pozatýkali několik podezřelých lidí původem z Čečenska a Střední Asie. Bezpečnostní složky si mezi sebou vyměnily obrovské množství informací, což pomohlo posunout kupředu hned několik důležitých vyšetřování. Do akce se zapojili také experti na kyberkriminalitu, kteří pomáhali odhalit, jak teroristé financují své v Evropě pomocí kryptoměn.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Salač se přitom hned několikrát objevil i na čele. Nakonec to ale rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru nestačilo. Fanoušci legendárních Brouků mají zase důvod k radosti. Dlouho ztracené části záznamu vystoupení Beatles v pořadu Top of the Pops z roku 1964 jsou na světě. Získala ji skupina Film is Fabulous, údajně od rodiny zemřelého průmyslníka, který měl nahrávku dlouho schovanou. Původní 35 mm film s hity Can Buy Me Love a You Can Do That bude teď zrestaurován a posléze se vrátí do archivu BBC. Yeah. Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazně méně. Zítra přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Já ti, Anjo, moc krát děkuju. A my si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad.
1: No, dobře, já jsem to chtěla jakoby shrnout, ale tak jsi mě nenechal. Prostě, hele, našel se primátor Karviny, jupí, vodní nádrže budou taky, policajti tady zasáhli proti teroristům, no a Salač je jakoby fakt dobrý, tak uvidíme, jak to v neděli zajede. Super.
0: Objevil se Salač na čele.
1: ale nedopadlo to. Na chvíli se na tom čele objevil, ale pak to nedopadlo.
0: Víš, jak se tomu tak říká? Taky odborně. Mototu.
1: Mototu. Vanuatu, jazz doku.
0: Všeleče končím. No nic, přátelé, pojďme se rádáš další pravidelný pořad, který mě samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud byste si chtěli něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 700, však už to znáte. Teď už se pojďme na Linkin Park a Faint.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Další pecka na přání, tentokrát budeme hrát Rammsteiny a jejich pecku Du hast, a to sice pro našeho volajícího a posluchače, a teď doufám, že to nespletu, ale myslím si, že to byl Robert. Každopádně tady jsou Rammsteini a jejich Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat. 255-700-707. I got a question.
1: London, do we have any lawbreakers?

0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.
2: Další pecka na přání, tentokrát jsem si to úspěšně napsal, takže určitě nezapomenu, pro koho bude. Ta bude pro našeho volajícího a posluchače Fandu, ještě jednou zdravím svého jmenovce. A budu mu hrát Slipknot a jich The Devil in Eye, a to sice do Jeníkova i pro jeho kámoše, protože teďka grillujou, tak si to pustíme k tomu. Tak tady to je.

0: Radio Rock Zone. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
3: Tak, předposlední pecka na přání, ta bude pro našeho volajícího posluchače Mária, který mě poprosil, jestli bych mu zahrál Ministry, a ano, zahraju, a to sice pecku Lay Lady Lay.

Poslední pecka na přání pro dnešek bude pro našeho volajícího a volajícího a posluchače Tomáše, který mě poprosil o zahrání krásné balady od Metallica pro jeho ženu Lindu, a to sice do ještě krásnějších Nela Hozeves, takže budeme od Metallica hrát na Fingers Brothers.

0: Tak jo, přátelé, máme tu 8 hodinu večerní pomalu, ale jistě za pár minutek to znamená jenom jediný, a to, že si dáme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv, který vám samozřejmě přináší vaše oblíbené duo.
1: Frajula!
0: Ty bláho, by to vzalo vítr z plachet, teďka normálně.
1: Ty ses úplně urval, Franku.
0: Viď?
1: Jo.
0: My vám každopádně přejeme krásný pátek 19. června 26. Venku je určitě krásně, soudě podle toho, jak jsme v téhle krásně vyklimatizované místnosti, určitě nebudeme nemocný. No a vy máte na výběr z několika možností, kde se právě nacházet, buď to právě v další klimatizované místnosti, nebo třeba někde u vody, a nebo na letišti v Letňanech, kde dneska začal nádherný festival Metronom Prague, kde vystoupí skvělý jména jako třeba Tom Odell, Orville Peck, ten už zahrál teda respektive. A
1: teď,
0: no, dneska ne.
1: Ne, teďka začíná Tom Odell za chviličku.
0: Ano, a dále vystoupí třeba Manic Street Preachers, výborná Licky Lee, skvělý Razor Light, nebo Nick Cave and the Bad Seeds, a pak je tam ještě taky
1: Sting.
0: Žihadlo. Pan Žihadlo. A tak dále. Jo, Of Monsters and Men, tam hrajou, ty jsou taky skvělý.
1: Jo, ty hrajou, a ty jsou zítra, co?
0: Ne, jsou v neděli.
1: Jsou v ne, nejsou.
0: Jo, já myslím, že jo. Kámo, ne, jsou v neděli.
1: Já si to nemyslím. Jestli jo, tak jdu.
0: jsou v neděli, protože já jsem koukal dneska právě na ten program.
1: Tak to by mě potěšilo. A hlavně Razor Light, sorry, ale miluju asi od svých 10 let. No to jdu, to jdu.
0: No tak běž.
1: No to půjdu, že jo. To tady dodělám v tom rádiu a půjdu. Ne, fakt. Já jsem tady v neděli ráno se s našimi drahými posluchači, tak se na to můžeme společně naladit a pak se všichni sejdeme v Letňanech. Jo, to bude dobrý.
0: Nádherný, pojďme si dát radši všechno podstatný, co se děje.
1: To mám říct já.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na letišti v pražských Letňanech začal festival Metronom Prague. Zdravotníci v Brně jsou v jednom kole a v 49 letech zemřel bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice Horský. V pražských Letňanech koncertem zpěvačky Marie April oficiálně začal 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague. Hlavní hvězdou dnešního večera bude britský zpěvák Tom Odell, zítra vystoupí Nick Cave a v neděli festival zakončí Sting. Na místě platí kvůli tropickému horku bezpečnostní opatření, rozmístěné jsou rozprašovače a cisterny s pitnou vodou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu se nedá parkovat a lidé mají přijet metrem nebo autobusem. Kromě hudby na třech scénách na návštěvníky čeká venkovní galerie soch, jídlo z celého světa a bezhotovostní placení speciálními náramky. Kvůli výhni v Brně jsou záchranáři v plné polní. První den závodu motocyklů na Masarykově okruhu zatím ošetřili 26 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty a také drobná zranění. Záchranáři o tom informovali na svém webu. Záchranná služba má na tribunách a v bezpečnostní blízkosti okruhu 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan, ve kterém je až 12 monitorovaných lůžek. Vzhledem k vysokým teplotám záchranáři také opět apelovali na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Velká cena se na Masaryku v okruh vrací po roce, potrvá až do neděle. Dnes byly na programu tréninky, zítra kvalifikace. V Bavorsku dnes odpoledne havarovala česká paraglidistka. S padákovým kluzákem uvízla na stromě u hranic s Českem. Z výšky asi 25 metrů jí pomohli hasiči, žena vyvázla bez zranění. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý na česko-bavorském pomezí a letěla směrem na Hohrbogen. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak a vrchlík kluzáku se zbortil do sebe. Žena se následně zřítila, ale měla štěstí, když se padákový kluzák zachytil o větve stromu a zabránil tak jejímu pádu na zem. Hasiči s pomocí horské služby následně mladou Češku zachránili.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po dlouhé nemoci zemřel Ondřej Horský, bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice, bylo mu 49 let. O jeho včerejším úmrtí informoval svaz na svém webu. Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, se kterým získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i 2 evropské bronzové medaile. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.
3: Hospodě na věčnosti, už scházejí se hosti.
1: Michal Prokop se stane čestným občanem Prahy, schválili to zastupitelé na svém včerejším jednání. Na toto vyznamenání navrhl legendárního hudebníka a frontmana Framus 5 primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj si ho a zaslouží za jako zvláštní projev úcty za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Společně s ním bude takto poctěn i francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rybnik. Dneska v noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů. To byl závěr, co?
0: To je strašný. Zhrnutí?
1: Shrnutí. Dobře, je teplo, ano. Je festival, je MotoGP a jakoby je teplo, no, a havaruje se v Bavorsku a paraglidisky český padají do stromu, protože je teplo a Michal Prokop je čestný Pražan.
0: Ano, výborně. Tak.
1: Wow.
0: No, tleskám, tak symbolicky a Aničko, díky, měj se krásně, užij si víkend.
1: Ty taky, Frenčičku, moc se měj krásně.
0: Tak. A my si, přátelé, pojďme na poslední společnou klidnou chvilku plnou skvělých pecek na tělo. Takže hned z kraje pro vás mám třeba Sabaton, R.E.M. nebo Red Hot Chili Peppers a By The Way.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme mrknout na dopravu na dálnici D35 na 274 km ve směru na Lipník nad Bečvou. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D35 na 270 km ve směru na Lipník nad Bečvou. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D1 na 91,5 km ve směru na Brno. Dejte pozor na taky porouchanou dodávku. Samozřejmě bych se být vámi vyhnul i Letňanům tady v Praze, kde dneska začal festival Metronom Prague, tak tam bude určitě taky hodně rušno. Na dálnici D5 na 49,5 km ve směru na Prahu, dejte pozor na porouchaný kamion. A ve Starém Městě u Uherského Hradiště v křižovatce Brněnské a Tovární ulice se srazily 3 osobáky a provoz je částečně omezen. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Rolling Stones s názvem In the Stars.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jdem se podívat, jak to vypadá aktuálně a bude vypadat s počasím. Teď je to tu píše 30 stupňů a slunečno. V noci očekávejte, že bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16, v horských kotlinách výrazně méně. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách kolem 27. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Nazareta nebo Maneskin a jejich Supermodel.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, i s touhle kvalitou, která nestárne, s vámi Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek pátečního večera a nadcházející víkend a dávejte hlavně na sebe pozor v těchto vedrech. No a my se zase už slyšíme během příštího týdne. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a příští týden zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko letos opět nesplní svůj závazek vůči NATO. Kryt rafinérie v Moskvě zřejmě odpálila ruská raketa. A podle expertů jsme s JAR předvedli strašný fotbal. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Česko bude v NATO dál černým pasažérem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle předsedy vlády je prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
2: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. V Česku by měly podle ministra zemědělství Martina Šebestiána vzniknout nové vodní nádrže. Ty současné totiž nebudou v budoucnu stačit. Zlom má přijít zhruba za 20 let, kdy krajina kvůli delšímu vegetačnímu období spotřebuje víc vody. Nové přehrady navíc pomohou i jako ochrana před povodněmi. Stát má vybraných celkem 20 míst, ale nejblíže k realizaci jsou 3 projekty. Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Ministr upozornil, že od roku 1989 u nás nevznikla žádná nová přehrada a financování těch budoucích chce stát poskládat z českých i evropských peněz. Čtvrteční velký výbuch v moskevské rafinérii zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruské protivzdušné obrany Pancir. Ukazují to videa na sociálních sítích, která pravděpodobně natočili čínští turisté. Na záběrech je vidět, jak ruská raketa mine dron a zasáhne přímo nádrž s palivem. Při výbuchu odlétl kryt z jedné z nádrží v rafinérii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze. Nezávislá média upozorňují, že ruská obrana při tomto velkém útoku opakovaně míjela cíle a drony, nebo jejich trosky pak padaly na budovy a nákupní centra.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý anglický fotbalista Troy Deeney ostře zkritizoval remízu Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě. Zápas označil za příšerný a přirovnal ho k dětskému fotbalu, kde se jen bezhlavě střílí z dálky. Češi sice vedli po gólu Michala Sadílka, ale Jihoafričané v závěru srovnali z penalty. Oba týmy mají po předchozích prohrách ve skupině jen jeden bod, přesto mají kvůli systému turnaje stále šanci na postup ze třetího místa, což Deeney označil za hroznou vizitku pro celý šampionát. O trápení Čechů píše i španělský deník Marca, podle kterého teď český tým musí v posledním zápase proti silnému Mexiku hrát o všechno. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16. V sobotu přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast

Pensylvánští Hailstorm patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi si našli zálibu v ježdění na dovolenou karavanem. Praha zahájila výstavbu druhé části metra D a policisté zasahovali proti teroristům napojeným na Islámský stát. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Přes polovinu Čechů vyrazí na dovolenou autem nebo karavanem. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro platformu Vize 0. Nejčastěji na zahraniční pobyty autem míříme do Chorvatska, Polska nebo Itálie. Dopravní expert Roman Bucký upozorňuje, že před dlouhou cestou je nutná kontrola osobních dokladů i stavu vozidla.
2: Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják.
1: Turisté by si měli také prostudovat pravidla silničního provozu země, do které se chystají vyrazit. Při samotném cestování autem je pak důležité myslet na pravidelné přestávky. Praha začala stavět druhou část linky metra D. Projekt odstartoval se zpožděním více než 2,5 roku. Úsek nové linky metra z Olbrachtovy na Nové Dvory navazuje na první část mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Její stavba začala před 4 lety. Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek věří, že v souvislosti s Déčkem dojde letos i k dalšímu posunu.
3: Počítáme s tím, že ještě v září letošního roku bychom měli vypsat zakázku na zhotovitele, který potom dodá a vybaví stanice Libuš a Písnice. Pokud všechno půjde hladce, počítáme s tím, že bychom je měli uvést do provozu současně s tím úsekem 1D1B, kde se v současnosti nacházíme, to znamená do konce roku 2032.
1: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Začátek stavby druhého úseku nabral výrazné zpoždění kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, zasáhla proti teroristické organizaci napojené na Islámský stát. Během operace, na které spolupracovala i americká FBI, policisté pozatýkali několik podezřelých lidí původem z Čečenska a Střední Asie. Bezpečnostní složky si mezi sebou vyměnily obrovské množství informací, což pomohlo posunout kupředu hned několik důležitých vyšetřování. Do akce se zapojili také experti na kyberkriminalitu, kteří pomáhali odhalit, jak teroristé financují své bunky v Evropě pomocí kryptoměn.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Salač se přitom hned několikrát objevil i na čele. Nakonec to ale rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru nestačilo. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. V sobotu bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. Šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko letos opět nesplní svůj závazek vůči NATO. Kryt rafinérie v Moskvě zřejmě odpálila ruská raketa. A podle expertů jsme s JAR předvedli strašný fotbal. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Česko bude v NATO dál černým pasažérem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle předsedy vlády je prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
2: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. V Česku by měly podle ministra zemědělství Martina Šebestiána vzniknout nové vodní nádrže. Ty současné totiž nebudou v budoucnu stačit. Zlom má přijít zhruba za 20 let, kdy krajina kvůli delšímu vegetačnímu období spotřebuje víc vody. Nové přehrady navíc pomohou i jako ochrana před povodněmi. Stát má vybraných celkem 20 míst, ale nejblíže k realizaci jsou 3 projekty. Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Ministr upozornil, že od roku 1989 u nás nevznikla žádná nová přehrada a financování těch budoucích chce stát poskládat z českých i evropských peněz. Čtvrteční velký výbuch v moskevské rafinérii zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruské protivzdušné obrany Pancir. Ukazují to videa na sociálních sítích, která pravděpodobně natočili čínští turisté. Na záběrech je vidět, jak ruská raketa mine dron a zasáhne přímo nádrž s palivem. Při výbuchu odlétl kryt z jedné z nádrží v rafinérii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze. Nezávislá média upozorňují, že ruská obrana při tomto velkém útoku opakovaně míjela cíle a drony, nebo jejich trosky pak padaly na budovy a nákupní centra.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý anglický fotbalista Troy Deeney ostře zkritizoval remízu Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě. Zápas označil za příšerný a přirovnal ho k dětskému fotbalu, kde se jen bezhlavě střílí z dálky. Češi sice vedli po gólu Michala Sadílka, ale Jihoafričané v závěru srovnali z penalty. Oba týmy mají po předchozích prohrách ve skupině jen jeden bod, přesto mají kvůli systému turnaje stále šanci na postup ze třetího místa, což Deeney označil za hroznou vizitku pro celý šampionát. O trápení Čechů píše i španělský deník Marca, podle kterého teď český tým musí v posledním zápase proti silnému Mexiku hrát o všechno. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 16. V sobotu přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: This is off our first record. Most people don't own it.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko letos opět nesplní svůj závazek vůči NATO. Kryt rafinérie v Moskvě zřejmě odpálila ruská raketa. A podle expertů jsme s JAR předvedli strašný fotbal. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Česko bude v NATO dál černým pasažérem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle předsedy vlády je prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
2: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. V Česku by měly podle ministra zemědělství Martina Šebestiána vzniknout nové vodní nádrže. Ty současné totiž nebudou v budoucnu stačit. Zlom má přijít zhruba za 20 let, kdy krajina kvůli delšímu vegetačnímu období spotřebuje víc vody. Nové přehrady navíc pomohou i jako ochrana před povodněmi. Stát má vybraných celkem 20 míst, ale nejblíže k realizaci jsou 3 projekty. Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Ministr upozornil, že od roku 1989 u nás nevznikla žádná nová přehrada a financování těch budoucích chce stát poskládat z českých i evropských peněz. Čtvrteční velký výbuch v moskevské rafinérii zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruské protivzdušné obrany Pancir. Ukazují to videa na sociálních sítích, která pravděpodobně natočili čínští turisté. Na záběrech je vidět, jak ruská raketa mine dron a zasáhne přímo nádrž s palivem. Při výbuchu odlétl kryt z jedné z nádrží v rafinérii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze. Nezávislá média upozorňují, že ruská obrana při tomto velkém útoku opakovaně míjela cíle a drony, nebo jejich trosky pak padaly na budovy a nákupní centra.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý anglický fotbalista Troy Deeney ostře zkritizoval remízu Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě. Zápas označil za příšerný a přirovnal ho k dětskému fotbalu, kde se jen bezhlavě střílí z dálky. Češi sice vedli po gólu Michala Sadílka, ale Jihoafričané v závěru srovnali z penalty. Oba týmy mají po předchozích prohrách ve skupině jen jeden bod, přesto mají kvůli systému turnaje stále šanci na postup ze třetího místa, což Deeney označil za hroznou vizitku pro celý šampionát. O trápení Čechů píše i španělský deník Marca, podle kterého teď český tým musí v posledním zápase proti silnému Mexiku hrát o všechno. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16, v 1000 metrech na horách kolem 16. V sobotu přes den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi si našli zálibu v ježdění na dovolenou karavanem. Praha zahájila výstavbu druhé části metra D a policisté zasahovali proti teroristům napojeným na Islámský stát. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Přes polovinu Čechů vyrazí na dovolenou autem nebo karavanem. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro platformu Vize 0. Nejčastěji na zahraniční pobyty autem míříme do Chorvatska, Polska nebo Itálie. Dopravní expert Roman Budský upozorňuje, že před dlouhou cestou je nutná kontrola osobních dokladů i stavu vozidla.
2: Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják.
1: Turisté by si měli také prostudovat pravidla silničního provozu země, do které se chystají vyrazit. Při samotném cestování autem je pak důležité myslet na pravidelné přestávky. Praha začala stavět druhou část linky metra D. Projekt odstartoval se zpožděním více než 2,5 roku. Úsek nové linky metra z Olbrachtovy na Nové Dvory navazuje na první část mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Její stavba začala před 4 lety. Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek věří, že v souvislosti s Déčkem dojde letos i k dalšímu posunu.
3: Počítáme s tím, že ještě v září letošního roku bychom měli vypsat zakázku na zhotovitele, který potom dodá a vybaví stanice Libuš a Písnice. Pokud všechno půjde hladce, počítáme s tím, že bychom je měli uvést do provozu současně s tím úsekem 1D1B, kde se v současnosti nacházíme, to znamená do konce roku 2032.
1: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Začátek stavby druhého úseku nabral výrazné zpoždění kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, zasáhla proti teroristické organizaci napojené na Islámský stát. Během operace, na které spolupracovala i americká FBI, policisté pozatýkali několik podezřelých lidí původem z Čečenska a Střední Asie. Bezpečnostní složky si mezi sebou vyměnily obrovské množství informací, což pomohlo posunout kupředu hned několik důležitých vyšetřování. Do akce se zapojili také experti na kyberkriminalitu, kteří pomáhali odhalit, jak teroristé financují bunky v Evropě pomocí kryptoměn.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně úspěšně. Český motocyklový jezdec skončil v úvodním tréninku kategorie Moto2 druhý. Jediný náš účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy. Salač se přitom hned několikrát objevil i na čele. Nakonec to ale rodákovi z Mladé Boleslavy na výhru nestačilo. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. V sobotu bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kolem dnešního alba probíhají tahanice už nejméně 5 let. Guns N' Roses před lety uspořádali pro jisté americké rádio akustický koncert. Nahrávka z tohoto koncertu vyšla jako pirátská deska a kapela se ji pokusila zablokovat, ale časem pochopila, že je lepší, když ji vydají sami v omezeném nákladu. A tak se i stalo. Takže jejich parádní ztracené akustické album si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko letos opět nesplní svůj závazek vůči NATO. Kryt rafinérie v Moskvě zřejmě odpálila ruská raketa. A podle expertů jsme s JAR předvedli strašný fotbal. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Česko bude v NATO dál černým pasažérem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že ani letos nesplníme závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% HDP na obranu. Podle předsedy vlády je prioritou dát do pořádku veřejné finance. Babiš je přesvědčený, že od příštího roku se podaří závazky vůči spojencům plnit.
2: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho Česko nesplnilo 2% závazek ani loni, kdy byla většinu roku u moci Fialova vláda. Stejně jsou na tom také ještě Albánie a Slovinsko. V Česku by měly podle ministra zemědělství Martina Šebestiána vzniknout nové vodní nádrže. Ty současné totiž nebudou v budoucnu stačit. Zlom má přijít zhruba za 20 let, kdy krajina kvůli delšímu vegetačnímu období spotřebuje víc vody. Nové přehrady navíc pomohou i jako ochrana před povodněmi. Stát má vybraných celkem 20 míst, ale nejblíže k realizaci jsou 3 projekty. Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Ministr upozornil, že od roku 1989 u nás nevznikla žádná nová přehrada a financování těch budoucích chce stát poskládat z českých i evropských peněz. Čtvrteční velký výbuch v moskevské rafinérii zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruské protivzdušné obrany Pancir. Ukazují to videa na sociálních sítích, která pravděpodobně natočili čínští turisté. Na záběrech je vidět, jak ruská raketa mine dron a zasáhne přímo nádrž s palivem. Při výbuchu odlétl kryt z jedné z nádrží v rafinérii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze. Nezávislá média upozorňují, že ruská obrana při tomto velkém útoku opakovaně míjela cíle a drony, nebo jejich trosky pak padaly na budovy a nákupní centra.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý anglický fotbalista Troy Deeney ostře zkritizoval remízu Česka s Jihoafrickou republikou 1-1 na mistrovství světa v Atlantě. Zápas označil za příšerný a přirovnal ho k dětství.